0: Noční Jukebox.
1: I po druhé hodině pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu Fanda. Ahoj, Fando.
2: Ahoj, ahoj, Lení. Zdravím všechny.
1: Taky tě zdravím, prozraď mi, jak se máš dneska v noci.
2: Pracovně. Jezdím tady jednu linku. Já jsem taky taková noční soba, takže jezdím tady tu linku.
1: Tak jsme v tom spolu. No, ani jeden nespíme. Tak to jsem ráda, že aspoň ladíš rádio Kiss u toho. A hlavně, že ses dovolal. Co zahrajeme?
2: No, já bych chtěl od Ice & Sea Easy, jestli to šlo. A jestli můžu pro někoho, tak určitě jedné nejmenované holčině, která nevím, jestli spí nebo nespí, ale jestli to poslouchá, tak ona bude vědět, pro koho to je, protože to je její písnička.
1: Dobře.
2: A samozřejmě noční letka, ať tam nezapomenu kluky a samozřejmě holku.
1: Tak jo.
2: A pro všechny kysáky, pro tebe, ať neusneš.
1: Děkuji. Dobře. Tak jo, jdeme si to dát. Já ti přeju, ať ti to taky dneska v noci rychle utíká. A jsem si právě teď. Měj se, čauky.
2: Napad.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Tohle byli Kesáci Backstreet Boys a my pokračujeme v písničkách na přání, protože nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky. No a jedna hlasovka momentálně od Radomila už čeká.
2: Ahojky, zdravím. Prosím o zahrání nějakou pěknou písničku od Mavria Pikota. Bylo by to pro mě a pro mého syna Denise, který se mnou jede a pracujeme pilně jak včeličky v noci. Tak ať nám to dobře utíká. Díky moc za hraní, Radomil. A zdravím z Irska.
1: Moc zdravím do Irska a na cesty. A tady posílám už Komodo. Krásnou noc, kysáci.

Kysáci, přeju vám krásnou noc. Půl třetí, někdo třeba právě v tuhletu nekřesťanskou hodinu vstáváte do práce, někdo třeba v té práci jste jako například já, tak doufám, že to všechno zvládáte, že vám to rychle utíká. A já jenom připomínám, blíží se nám samozřejmě partoška v lokti a samozřejmě s tím souvisí i merch. Merch tam bude. Myslím si, že tam bude opět looky, na kterýho se můžete těšit. A koukněte na naše webovky, protože pořád tam máme poměrně dost skleniček. Jo, těch plastových, který se dají sehnat i v setu a tak dále, takže to je naprosto skvělý. A taky je tam kiss set, tedy tričko a mikina. Pozor, na tom e-shopu to máme ve všech velikostech, takže neváhejte, protože vím, že když se s tím takhle někam vyjíždí na akci, tak mnohdy ty žádanější velikosti rychle zmizej. Takže pokud jste si to třeba nestihli ulovit, teď třeba na Máchově je zřena kiss party, tak koukněte na kiss shop Radia Kiss, protože tam momentálně ty velikosti najdete. Já si myslím, že ta mikina, já u ní strašně uvažuji, jo, je taková jako, možná bych to lehce nazvala takovým jako bombříkem. Ale každopádně se tam určitě jukněte. No a připomínám telefonní číslo 210 323 323. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Kysáci, pojďme na další písničku na vaše přání. Není proč to zdržovat, ať ještě stihneme pár songů, než odbije třetí hodina, ale nezoufejte, jsem tady s vámi až do šesti, takže ji stihneme opravdu hodně, ale teď už je hlasovka od Domči.
2: Ahoj, chtěl bych zahrát písničku od Limp Bizkit Blue Eyes pro všechny, kdo mají noční.
1: Limp Bizkit a Behind Blue Eyes, musím se přiznat, že tahle ta písnička byla kdysi moje velká srdcovka. Myslím si, že když mi bylo třeba nějakých 15, 16 nebo něco takového, tak to fakt frčelo. Rok 2003 vydání, takže vlastně plus minus to skoro odpovídá. A teď vám je tady naservíruju v nočních jukeboxech. Pojďme na to.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Momentálně se nám na telefonní číslo 210-323-323 dovolal další volající. Kdo pak je tam? Slyšíme se?
2: Jo, ahoj, tady Marek.
1: Ahoj Marku, moc tě zdravím. Co pak děláš takhle v noci?
2: Já rozvážím balíky po zákazníka.
1: Takže makáš?
2: Mhm.
1: Tak to jsme dva, každopádně jsem ráda, že ti můžu tu noc, nebo brzké ráno, záleží, jak to vnímáš, nějakou písničkou zpříjemnit. Co zahrajeme?
2: Nechali se hrát Beruško T-Boy.
1: Jasně, já jsem to tam připravila. A pro koho to bude?
2: Bylo by to pro moji ženušku Kačenku, která je tady se mnou.
1: Takže Kačenka má. Nespí.
2: Nespí, nespí.
1: Ok, moc zdravím, paní.
3: Taky zdravím.
1: A ještě pro někoho, nebo jenom takhle?
2: Jenom takhle pro nás, pro tebe do studia, pro všechny kysáky.
1: Tak jo, tak posílám a mějte to fajn, aspoň že v té práci jste spolu takhle.
2: No. Ano, děkuju.
1: Tak ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Dvě minuty po třetí hodině a noční juboxy jsou ve své polovině, tak pojďme odstartovat tu druhou koronou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Tak jsme si dali trošičku takovýho toho regéčka, pohodičky, žádnej problém. A pokračujeme v dalších písničkách na vaše přání. Připomínám telefonní číslo 210-323-323 a teď už je tady hlasovka od Míry.
2: Dobré ráno, Lení, prosím, zahraj mi tam Vanessa May, Destiny, pro všechny kysáky, hláme tebe do studia, pekaře, pro tu naši noční letku, čauky, Míra z Olomouce.
1: Zdravím do Olomouce a Vanessa May jsem teda už hodně dlouho neslyšela, takže si ji pojďme dát právě teď na Rádiu Kiss.
3: Destiny, I'll find you, it might

0: Noční Jukebox.
1: Jdeme kysát si na další písničku na vaše přání, protože na telefonu je další volající. Kdo pak je tam? Slyšíme se?
2: Ahoj, tady Michal.
1: Michale, moc tě zdravím. Jak se máš takhle brzy po ránu? Jsi v práci nebo doma?
2: Jo, v práci, už za volantem.
1: Takže tě čeká dneska dlouhý den, nebo to máš v rámci noční?
2: No, je to takový přelomový, takže jako je to tak do jedné hodiny, takže to jde odpolední.
1: Tak to budu držet palce, ať ti to hlavně rychle uteče, ať hlavně nejsou nikde žádný zácpy, nehody a tak dále na těch cestách, jsou někdy komplikace. A co zahrajeme?
2: Zahrajeme Modern Talking, Sherry Sherry Lady.
1: Skvělý výběr, mám tuhle písničku hrozně ráda. A pro koho to bude?
2: Pro tebe a pro všechny, co poslouchají.
1: To je hezký, tak jo, pojďme si to dát a já tě moc zdravím a třeba zase někdy naslyšenou. Měj se hezky.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj.

Klas a Saltwater máme za 2 minutky půl čtvrté ráno. Kysáci, pokud právě teďka vstáváte, tak vám přeju hezké dobré ráno. Doufám, že jste se pěkně vyspali, i když si tak trošku v duchu vždycky říkám, jak se někdo může skvěle vyspat, když musí takhle brzo vstávat. No může, ale musí jít brzo spát a já samozřejmě jsem spíš noční sova, takže když takhle jako mám někdy, rozhodně ne teda v půl čtvrtý, ale třeba i klidně v 6 hodin ráno vstávat, tak si vždycky řeknu, jo, půjdu spát třeba v 11, ať se jakože vyspím a tohle. No samozřejmě takový to, že musíte, tak nikdy neusnete. Jsem ráda, když usnu v 1 ráno a po necelých třeba 5 hodinách jsem totálně rozmačkaná. Takže vás obdivuju, pokud máte vložně takhle zajetej režim, v 10 spát, a, nebo vlastně třeba v 9 a ve 3, ve 4 vstávat. No, klobouk dolů především, který tohleto praktikují nějak pravidelně. My pokračujeme v písničkách na přání samozřejmě. Teď už před námi Max anebo Sam Feld.

0: Noční Jukebox.
1: Jdeme na další písničku na vaše přání, protože na telefonu je další volající. Vašku, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Přeju ti krásnou noc, co pak děláš, nebo možná brzké dobré ráno?
2: Ano, brzké dobré ráno, kde vstávám do práce.
1: Jaj, a do kolika tě to dneska čeká, máš to dlouhé?
2: Ano, mám to dlouhé, od 6 do půl třetí.
1: To jo, tak to budu držet palce, ať to zvládneš, ať máš spoustu energie. A co ti zahrajeme?
2: Zahrajeme si Ego z Jemera.
1: Dobře, to bude, je skvělý to... výběr. A pro koho to bude?
2: Bude to pro tebe a pro všechny kysáci, kdo stavuje do práce. A dobře dorazí do práce a
1: jasně.
2: Ať mají hezkou cestu.
1: Dobře, tak jo, tak tady žijeme a, len ráz.
2: A jsem rád, že jsem se dovolal.
1: To je skvělý, měj se krásně.
2: To je poprvý.
1: Zvládni to, ahoj.
2: Jo, jo.

0: Noční Jukebox.
1: Před čtvrtou hodinou stihneme ještě jednu písničku na vaše přání na telefonu. Kdo pak je tam?
2: Pepino,
1: moc tě zdravím. Prozraď mi, jak se cítíš takhle brzo po ránu.
2: Ale docela dobrý. Noc byla krátká, ale dobrá, takže v pohodě.
1: A kolik hodin jsi spal?
2: Nějaký 4 hodiny.
1: To je strašně málo. To takhle spíš běžně?
2: Každý den, no.
1: A stačí ti to?
2: To stačí, člověk si na to zvykne.
1: Tak to je šílený, to abych byla úplně hotová. Já jak mám míň jak 7 hodin, tak jsem úplně vyřízená.
2: To já jsem pak asi strašně rozlámaný a spíš jsem jakoby unavený z toho, aha, jsem byl pochopili, jo. Takže...
1: Vidíš to, zajímavý, každý jak to má jinak. Co dáme, co zahrajeme za písničku?
2: Hele, DJ Vizáže a Formule.
1: Dobře, a pro koho to bude?
2: Bude to pro všechny, co poslouchají, co jsou vzhůru, co ještě nešli spát nebo už vstávali, pro tebe do studia a pro všechny.
1: No tak jo, tak si to pojďme dát a já ti přeju hezký den, ať to všechno zvládneš.
2: Dobře, to uvíkám, měj se.
1: Ahoj.
0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.
2: Be happy.

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, jsou tady 4 hodiny a noční jukeboxy v plném proudu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Pojďme na další písničku na přání, protože na telefonu už čeká Ala. Ahoj, Alo.
2: Ahoj, Lení.
1: Jak se máš dneska?
2: Jako vždycky pracovně, každý den.
1: Jsi někde na cestách nebo v práci?
2: Ano, na cestách.
1: A všechno dobrý na silnicích takhle brzy po ránu?
2: Zatím jo, zatím je klid.
1: No tak zaplať pámbu. Co zahrajeme, čím zpestříme tohleto brzký ránko?
2: Jo, tak bude to písnička od Pomády.
1: John Travolta, Olivia Newton-John a takovej mixík z Pomády. A pro koho to bude?
2: Jo, bude to pro tebe, pro mýho manžela a pro všechny, co teďkom jezdí.
1: Dobře, tak jo, tak si to pojďme dát a já ti přeju, ať máš dnešní den úspěšný.
2: Dobře, děkuji ti.
1: Měj se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Why'd you grease the lightning?

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pojďme to tady zase trošičku zpestřit nějakou písničkou na vaše přání, nejen že můžete volat do studia, tak taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. No a jedna hlasovka je tady momentálně od Romana.
2: Ahoj rádio, prosím o zahrátí písničky od Karmy a bylo by to pro všechny, kteří mají noční směnu. Díky, Roman ze Vsetína.
1: Zdravím do Sedína, sedám daná Karma, tak na týhletý písničce já strávila tolika času v nějakých mých 14-15 letech. Uměli jsme to naspaměť a vůbec jsme netušili, co se tam zpívá, tak si to pojďme dát.

Za 2 minuty, 4:30, kysáci, pokud právě teďka vstáváte, tak vám přeju krásné dobré ránko. Venku v Praze kolem 13 stupňů, jakože nic extra, ale musíme si začít zvykat, protože ať budeme chtít nebo ne, tak léto pomalu a jistě brzy bude končit. Ale pozor, teď jsem viděla předpověď počasí na následující dny v tomhle týdnu a mělo by se opět vrátit teplo, na některých místech dokonce až tropická 30. V Praze asi úplně ne, ale na jihu Moravy možná, že jo? Takže opět vytáhneme šatičky, kraťásky a doufám, že je ještě tyhle ty outfity budeme užívat co nejdíl, protože na co se fakt netěším, tak je to, až se budete sáčkovat do všech těch vrstev, svetrů, bund, nedej bože čepic a rukavic, to už je něco strašného. A takhle v létě úplně nepředstavitelný, takže užívejme toho krásného počasí, dokud je. A hlavně já vůbec jsem si na ty horka nějak extrémně nestěžovala, protože prostě měsíc měsícem se sejde a budeme si stěžovat na to, že tady máme první vločky. No, pokračujeme v muzice Wakefield, Jason Derulo a pak už další písnička na vaše přání. Radio Kiss.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání.
1: Pojďme si dát další song na přání. Kdo pak je na telefonu? Halo, halo, slyšíme se.
2: Ahoj, tady Petr.
1: Ahoj, Peťo. Nejseš tam sám, viď?
3: Nechce, není.
1: Jak to, že nespíš ještě?
3: Já se nechce.
1: Jo, takhle. A jak se jmenuješ?
3: Karolínka.
1: Karolínko, kolik ti je let?
3: 8.
1: Ty jsi šikovná, že takhle voláš přímo do studia Rádia Kiss. My jsme se bavili, co dáme za písničku na přání, viď? A vybrali jsme tam Kalina a Safír. Je to tak?
3: Jo.
1: A pro koho ta písnička bude? Komu ji pošleme?
3: Mojí babičce.
1: Babičce? OK, tak jo, a ještě někomu?
3: A mám tátačkovi.
1: Dobře, tak jo. A vy jste někde na cestě, někam jedete?
3: Aha.
1: A kam frčíte? No tak jo, tak šťastnou cestu. Dobře.
3: Ahoj.
1: Tak ahoj, já tady posílám Safír. Měj se hezky.
3: Ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
1: Na chatě.
0: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
1: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
0: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Za 12 minut je tady 5. hodina, my před tou 5. stihneme ještě jednu písničku na přání. Hlasovka od Kosti.
2: Krásné ráno, Lení. Prosím tě, mám dneska trošku depresivní náladu, jelikož to má poslední noční jízda a je to i poslední noční jízda s vámi, nočními moderátory. Nakys samozřejmě zavřu. Budu ho poslouchat dále. Tak prosím, chtěl bych tě poprosit o písničku od Linkin Park Numb, jelikož se odehrávala v Praze, natáčela a tam jedu taky let dneska naposledy. Kostě, díky.
1: No Kostě, Numb ti zahraju od Linkinu a to mi chceš říct, že už jako žádný noční jukeboxy, že mě nebudeš poslouchat. Jsem samozřejmě ráda, že Radio Kiss budeš poslouchat dál. Ale noční jukeboxy by si taky přece někdy měl. Tak přeju nejvíc štěstí v nějaký tvojí nový životní etapě, která tě teďka čeká a posílám Linkin Park.

0: Jedna minuta po páté hodině a před námi poslední hoďka noční jukeboxů dnešní, tak si to pojďme společně užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Miluju tuhle písničku Everlasting, Armin van Buuren. A já mám na telefonu už dalšího volajícího, kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Petr, zdravím tě.
1: Peťo, taky tě zdravím, co děláš takhle brzy po ránu, že už jsi vzhůru?
2: No, já tady zásobuju odchody.
1: Aha, takže už asi nějakou dobu seš na nohách, viď?
2: Ano, přesně tak.
1: Tak co ti zahraju, čím ti zpestřím dnešní ráno, jakou písničkou?
2: Prosím tě, pokouší se tady u mě nějaká únava, tak jsem si říkal, že si najdu na YouTubeku Relax od Frankie Goes to Hollywood a pak mi napadlo, že ti zavolám a představ si, že jsi mě to zrovna vzala.
1: Tak tomu se říká štěstí a náhoda v jednom, viď?
2: To je pěkně.
1: Tak jo, a komu písničku budeš věnovat? Mám ji tam připravenou.
2: Prosím tě, tobě a mě za to, že jsme přežili další noc, všem, co přežili s náma a hlavně těm, co zrovna zaplácli budík a musí ho do práce.
1: Tak jo, já se popravdě těším, až si půjdu na chvilku schrupnout a tobě posílám Relax. Měj se a ahoj.
2: Měj se taky, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ještě nám pár písniček do 6. hodiny ranní zbývá na přání, tak pojďme rovnou na ně. Je tady hlasovka od Honzy.
2: Dobré ráno Léňo a všem kysákům, který už od rána poslouchají tohle skvělý rádio. To by do studia všem kysákům bych chtěl nechat zahrát od R. Kellyho I Believe I Can Fly, taková srdcovka, tak je to samozřejmě i těm, už od rána makaj, jako mě tady na skladě, ale i všem řidičům, v pořádku dorazí domů a všechno rozvezou, ale zároveň ať na sebe dávají pozor. Díky moc, všem pěkný den, Honza, čau.
1: Přesně tak, pokud někam vyrážíte na cesty, tak dávejte na sebe pozor, má být relativně hezký počasí dnes, tak pevně věřím, že cesty budou sjízdné, no a jdeme na to, I believe I can fly. I

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
4: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox.
2: Pojďme na další písničku na přání, protože už máme 8 minut po 17:30, tak ať to do té 6. stihneme. Je tady hlasovka od Mildy.
3: Ahoj, ahoj, milý Kisko, tady Milda. Prosím vás, zahrajte nám na noční, ať nám to lepší utíká. Mně, Dendovi, Harrymu a obou Jurům. Jo? Díky, nějakou pěknou písničku, ať nám ta noční pěkně odsejpá. Díky moc.
2: Kisko, to mě docela pobavilo. Tak jo, na rádiu Kiss. A já jsem přemýšlela, co tam vyberu, ať se trošičku nakopneme. Co vy na to, Saf

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Royal Gigolos a California Dreaming. Kysáci máme za 15 minut 6. hodinu raní a to znamená, že mou milou povinností je dát vám poslední písničku na přání, noční jukeboxy, ale pokud jste se dneska nedovolali nebo na vás nedošlo, tak určitě nezoufejte. Od pondělí až do pátku, každý všední den, od půlnoci do 6 hodin do rána, jsme tady na Kissu pro vás a plníme vaše přání, takže 100% to zkuste třeba dneska v noci, už vlastně dneska, anebo taky ve večerních jukeboxech, které jsou od 18 do 22 hodin. No a poslední hlasovka tentokrát od ženy, dneska moc ženských nebylo, takže pojďme to uzavřít hlasovkou od Terky.
2: Ahoj kysáci, mám noční a chtěla bych zahrát Evanescence, bylo by to možný? A všem přeji krásné ráno, Terka.
1: Teres, Evanescence, vybrala jsem Bring Me To Life, trošičku zavzpomínáme na starý dobrý časy. Právě teď já vám přeju krásné ráno, kysáci. Radio Kiss.

0: Ahoj, Leni.
1: Krásné ránko vám přeju.
2: Nazdar.
1: Čau. Ahoj.
0: Tak co, budete si dál vyprávět o tom, kdy je dobré postovat na sociální sítě, nebo to je tajný, holky?
1: Ne, to jsou takové naše domněnky, pořád to řešíme,
3: naše
1: koumáme.
3: Domněnky, nemáme to ověřený, ale já začínám mít trošku pocit, že je to úplně jedno.
0: A Lenka dává něco special, nebo ty, Míšo, teď?
3: No totiž, já jsem dostala boty od Tenis Kožrouta. A dávali jsme ven video, kde Duc byla bohužel obětí pracovní deformace.
1: A podívejte se.
3: No, dostala boty a místo toho je začala prodávat. No.
0: Takže teď je to venku a vy odhadujete, jestli to nebylo špatně, že je to moc brzo, jestli chápu správně. Jo?
3: My už jsme to odhadli. Má to krásný čísla, takže zase se nám potvrzuje, že je to prostě jedno. Ty lidi, který to baví, tak si to prostě najdou.
0: Tak si to najdou.
1: Ten algoritmus si to prostě najde, ty lidi, který to zajímá.
3: Ano.
0: To je dobře. No tak jo, takže my jdeme vysílat.
2: My jdeme algoritmuzovat.
0: Káva tady, ano.
4: Ale jestli to posobuje kávu, já udělám kávu, jo.
0: Prosím, Duc.
4: Dobrá, hele. Duc. Nebo bude kvalitní kávu, jo.
0: Víš, co totiž je dneska za den?
3: Co?
0: Naše úterý.
3: Jo a jo.
0: My ho nemáme rádi, no. Víš.
1: Ne, nemáte rádi úterý.
0: Takový nějaký jako pod dekou v úterý.
2: Máme krizi.
3: Jo.
1: Já nemám ráda pondělí.
3: Pondělí je ještě dobrý, protože my jsme vlastně jako nabitý z toho víkendu. Teď to chceme všechno kysákům říct a pak v úterý přijde útlum.
2: aby jsme nebyli jako ta Hanka se jmenovala, která vyhrála soutěž s Blue Stylem.
0: A nech už Hanku.
2: Dneska je to super.
3: Tak super.
1: Super, krásný úterý.
0: Tobě taky. Ahoj, Leni.
3: Ahoj.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
2: Dobré ráno přeji. Dnešní obloha bude oblačná až zatažená a místy se vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 21 až 25 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: V Liběchově na Mělnicku se v červenci a počátkem srpna opakovaně objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazivní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě bylo zatím neúspěšné. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky prosí veřejnost o pomoc s hlášením výskytu tohoto druhu. Říjnová vystoupení amerického rapera známého dříve jako Kanye West se na stadionu Gazprom Arena v ruském Petrohradě nebudou konat, protože stadion ohledně uspořádání této akce nepodepsal žádnou smlouvu o pronájmu. Podle ruské tiskové agentury TASS to uvedla Gazprom Arena. A teď zpátky domů.
3: Sucho komplikuje provoz přívozu v Nadrybech na Plzeňsku. Jde o poslední přívoz svého druhu v Česku, který převáží lidi přes Berounku pomocí lana. Kvůli suchu je řeka výrazně mělčí a průtok klesl z běžných 6 na 3 kubíky za sekundu. Provozovatel proto musí při převozu dbát na bezpečnost. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži CAS proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Ono to úterý nakonec není tak špatné, protože jsme dostali kávu od naší Duc. Děkujem.
1: Ale není zás, já ráda pomůže tobě.
2: Děkujem za hezký ráno.
0: To bude ráno, tak je 6 hodin a 5 minut, takže Míšo, tobě radím, aby si dnešek užila.
3: Děkuji.
0: Tobě, Patriku, radím, aby si vybral nějaký dobrý ranní šot v 6:30.
2: Dobře, a co tobě poradíme?
0: No já jenom radím, aby si to užil dneska.
2: Radím, aby si to užil, no tak to
1: radím,
2: dobře.
0: No proto ti to radím, ne? Radimové, dneska máte svůj den, třeba se nějaký Radim dovolá do soutěže 7-7. Jestli jste to neslyšeli, včera zase padla 6.
2: No jo.
0: To bylo dobrý.
2: Podařilo se.
3: Mně se líbí, jak se v poslední době opravdu daří. Uvidíme, jak dlouho nás to štěstí bude držet, ale tyho, kdyby co nejdýl.
0: A můžu vám říct jednu zákulisní informaci. Mm-hmm. Mluvil jsem s parťákama z Comfort Group, to jsou partneři této soutěže.
2: No a.
0: A tak jsem čekal, jako jestli bude nějaká výtka, naopak říkali, nás to baví, je to super.
2: Yeah. To je skvělý.
0: Že se rozdává tolik peněz a zároveň zdraví i všechny posluchače a říkají, že ta zpětná vazba je fantastická, že když volají kvůli tomu všemu, co oni dělají, a to si můžete zjistit na webu comfortgroup.cz, tak často říkají, my o vás víme z rádia Kiss, takže voláme.
2: To je skvělý, ten dobrá zpětná vazba.
3: A je hezký, že to říkáte.
0: Takže moc díky. Tudíž 7-7 nachystáno a další soutěže taky. Proč si myslím, že máme nějakou soutěž a teď ji neumím pojmenovat? Už vím.
2: Co?
0: Teď se pojede do Mikulova na vinobraní.
3: No,
2: máš pravdu, permanentka.
0: Permice na celý víkend pro dvě osoby, abyste si to užili.

0: založený. Já to naschvál takhle přečtu. Den použitého šatníku.
1: Jako second hand.
0: Jako second hand.
1: Jo, letos jsem dlouho nebyl v sekáči a občas jsou tam hezký kousky, musím říct.
0: Já si třeba málo kdy pořizuju úplně nový oblečení, často si beru třeba od kamarádek a tak dále, protože je to zbytečný to kupovat.
1: No, je to vidět. Dneska je taky zároveň račí party, den raků.
0: Juhu, já jsem rak.
1: Výborně.
0: A taky je den zakladatelů Národní parkové služby. A jestli teda můžu, tak já bych hrozně chtěla vyzdvihnout, jak jsem byla teď v Krkonoších, tak tam, jak se o ten národní park starají, tam je to tak nádherný.
1: A co je na tom hroznýho?
0: Co?
1: Říkala jsi, že je chceš hrozně vystihnout. Nebo vystihnout.
0: Hodně, aby o tom věděli, protože opravdu se o to krásně starají. Ty značení, když tam udělají třeba lavičky na odpočívání a tak dále. Já jsem třeba byla někde na tripu ve Slovensku a tam teda vůbec ty značení tak krásný, jako u nás v Čechách nejsou.
1: Já bych řekl, že to je klenot právě České republiky a sám jsem někde čet, že jsme v tom jedni z nejlepších.
0: Ano.
1: Hlavně co se týče turistických tras. Ale to víš, no a hory a naše krásný český, teď to je nejenom co se týče Krkonoš.
2: Pravda, palec nahoru těm, kteří dávají ty značky, tudy hospoda.
1: Víš, jakou radost to udělá po dlouhý tůře,
3: no,
1: když ji najdeš?
3: Jo.
1: A nejvíc, když je zavřená.

0: Van Dijk, 6 hodin a 19 minut. Tak je to pár minut zpátky, co naše Míša chtěla hrozně vyzdvihnout. Horali v České republice.
1: Já jsem je chtěla pochválit, protože se krásně starají o naše národní parky.
0: Není to náhodou tak, že zase vezmeš pohorky, Míšo, a zítra vyrazíš někam do hor, protože ty máš teď ještě 3 dny volná před sebou.
1: Ano, není to tak, že bych vyrazila za turistikou, jedu na Slovensko do Démenovské doliny a tam budeme jezdit na motorkách.
2: Dolina!
0: No, si můžeš zpívat. Tak to nebylo normálně lepší, než Karol Duchoň, tyjo. Heleď, kysáci tomu vůbec nechtěli věřit, když jsme tady vyprávěli o tom, že jsi byla v Rakousku na motorkách, ty se svou výškou. No a podívejte se, jo, pokračuje to, takže Míša si teď už je Slovensko. Vypadá to dobře s počasím, člověče.
1: Doufejme, že to vydrží, ono to počasí se občas jako dokáže rychle změnit, ale snad to vyjde.
0: 31. srpna bude pondělí, to už Míšu budeme mít zpátky a budeme rozjíždět zase další školní rok se školákama.
3: Jo, za týden, první školní den.
0: No, my se radujeme, že vás máme zpátky, ale vy asi nemáte moc radost. Že vám to zase začne, tak to bohužel je.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Míšo, než někam pojedeš, tak si nastuduj, jak se to tam jmenuje.
1: Jo, jak se to tam jmenuje?
0: Abys tam neudělala ostudu.
2: Myšička, to je Děmenovská dolina. A mě zabudí navštívit aj jaskyně ľadovú a tu druhou jaskyně slobody.
1: Denny, moc děkuju. Já jsem zapomněla, že oni mají E, že ti měkčí to písmenko předtím, že my to máme vlastně s někým i tohleto. No.
3: Nakáč ti doporučuje zase, Míšo, pokud pojedeš na Slovensko, na tady ten výlet, ano. Kam jet a kam nejet.
4: My jsme byli teď s klukama okruh kolem Tater, bylo to nádherný, jenom vyhni se Zakopanému a té polské straně. Tam, než jsme projeli Zakopané, to bylo hodina v kolonách. Sice jsme trošku pak prasili, i jsme to objížděli, ale tam bych se tomu vyhl jinak. Tatranská magistrála, nádhera, paráda.
0: Viděl jsem to někde na sociálních sítích těch lidí, co bylo v těch kolonách, frontách.
3: A co tam je v Zakopanému?
0: Zakopané.
3: Zakopané.
0: A vím, no, to je něco jiného.

0: tipy.
1: Představte si, že se ráno probudíte, kouknete z okna a vaše ulice je najednou někde úplně jinde, v neznámém světě. Přesně tohle potká jednu rodinu v novém sci-fi thrilleru Konec Oak Street. A protože tenhle výlet evidentně není all inclusive, čekají je pořádně divoký věci, včetně dinosaurů. V hlavních rolích Anne Hathaway a Ewan McGregor. Konec Oak Street je nový film, který právě běží v kinech. Užijte si ho. Z Kissu vás zve Katka Čepelíková.
0: Kiss paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss počasí.
2: Dobré ráno přeji, dnešní obloha bude oblačná až zatažená a místy se vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 21 až 25 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes navštíví Slovensko, kde zahájí cesty po členských zemích Evropského bloku. Předpolednem se Costa v Bratislavě sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem.
0: Sport.
2: České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou.

0: Wow, a teď zpátky za raním kysem.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
0: Be happy.

0: 6 hodin 33 minut a pojďme k rannímu šotu. Dnešní ranní šot je z roku původně 1998. Would you go to bed with me?
1: Kdyby se takhle zeptala, jestli bychom chtěli do postele.
0: Touch and Go z roku 1998, velký hit. Teď si to vzal na paškál britský DJ Campbell a předělal to do takový drum and bassový verze ještě se zpěvačkou City Baker. A
1: jako je to nadupaný.
0: No schválně, můžete posoudit sami, kysáci. Ranní show.

0: CB. What you got a bab of me?
1: Jo.
2: Ano, nevím. Taky tě projela husina.
1: A budeš hrát na trumpetu?
3: Na trombón.
1: Tak to se povedlo. Patriku, skvělá práce, ranní šot a když to bylo takhle, řekněme, temný ta hudba. Martin Hovorka měl včera vážné téma.
4: Jak proběhl váš rozchod či rozvod?
1: No,
2: to budou palčivý odpovědi. Au, au.

0: Rádi slyšíme, jak jste na tom. Teda doufám, že to nebude nic vážného po otázce Martina Hovorky, který teď vysílá za Michala Kavalčíka.
1: Jak proběhl váš rozchod či rozvod?
0: Chce se k tomu někdo ze studia Rádi jakýs vyjádřit?
2: A já se klidně vyjádřím.
0: Jo, jen mu nandej.
2: Já jsem vždycky byla pro fér jednání, takže když mi bylo nějakých 15, tak jsem se normálně rozešla, že jsem to řekla tomu klukovi, že prostě to není úplně ono. Mm-hmm. Jenomže on to úplně nepochopil a stále si myslel, že má nějakou šanci, že bych se k němu vrátila, a udělal to tím pro něj nejvíce romantickým způsobem. On mi napsal písničku a nechal jí kolovat po celém městě.
0: Yeah.
2: Já lezla kanálama.
0: To nechceš.
2: Pro náctiletou holku to bylo strašný tohle.
0: Nedohledáme ten song.
2: Tak to už ne.
0: To bych chtěl, Míšo, najdi to.
2: Ježišmarja, já vůbec nevím, jestli to někdo někde má. Možná, kysáci, jestli mě někdo znáte z Litoměřic a okolí, tak jestli to někde máte, protože to měli všichni.
0: To je dobrý, ale to víš, vědět. No snažil se, chtěl tě zpátky.
2: Ano, snažil se, ale bohužel nepadlo to na úrodnou půdu. Co ty, Patriku?
3: Já měl takový to klasický, když ti po několika měsících, možná týdnech, já ani nevím, řekne. No víš, Patriku, víš, no... Já tam nevidím tu jiskru.
4: Tak proč jsi z mě měsíc táhala za bambuly?
0: Jo, ona tě táhala za bambuly, jo?
4: Taky právě.
0: No to tak bývá, to víš.
2: Romane, ty máš nějaký rozchod?
0: Já
2: zajímavý.
0: Byl ten nejlepší, vždyť jsem vám o tom vyprávěl.
2: Jo, jo, jo.
0: No jo, Lenka, viď, já 13 letý, ona 15 letá.
4: A?
0: U pošty v Budějcích jenom, hele, Romane, to asi nemá smysl. A já, tak jo, ahoj.
4: Dobrý, ale vzal to sportovně.
0: Mně to došlo asi o rok později, víš, co se vlastně stalo.
2: A kysáci, jak to máte vy?
5: Tak můj bývalý, když mi bylo asi 19, se mnou rozešel po SMS, což není nic divného, ale v SMS samozřejmě stálo, že je konec. A poslední věta byla, vlastně mi to ani nevadí. Po několika letech jsem se dozvěděla, že to nepsal ani on, ale jeho kamarádka. Dneska žije s mojí bývalou nejlepší kamarádkou.
6: Můj rozvod byl celkem sranda. Vlastně jsem se dověděl, když já jsem chodil do práce na směny, tak ke mně do postelky zakakoval můj vlastní strejda. Za mě super, když se to tak dovíš. Rozvod byl celkem zážitek.
7: Můj bývalej mi volal do práce, že jsme vytopili sousedku, ať okamžitě běžím domů. Takže já jsem jela z práce, přišla jsem do bytu a tam stál holubic. Zbalil všechno, včetně sporáku, a během 5 vteřin mi přišla SMSka, chtěl jsem si vzít pračku, ale ta už se mi nevešla do auta.
1: Miloslav je ten člověk, který si dneska odnese dopolední balíček.
8: Tak mě partnerka přímo na moje narozeniny odvedla a opustila. Ráno mi udělala bábovku, popřála mi s mladým a večer se mi vyspala s milencem, takže jsem dostal nejkrásnější dárek k narozeninám.
9: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Pozbudil vás Eiffel 65. Každý hit, který tady hrajeme, má svou atmosféru. I tohle to je jedna z nejnovějších, ale to má takový kouzlo.
1: Fakt se to Markovi Kornovi povedlo.
2: Hodí se to k létu, který ještě je.
0: Kdo si dá název?
1: Ragagabam.
0: Ragagabom.
2: Ragagabom.
0: To je lepší. Další song Rádia

0: Sedmá hodina raní se blíží, říkám Míše Patrikovi, nemá náhodou nějaký zpěvák, zpěvačka dneska výročí, že bychom si opustili, protože máme 3 minuty času k dobru. Já tě uškrtím jednou, Míšo. Míši nápověda, jo? Jen to řekni.
1: Ludvík druhý Bavorský.
0: Jak mám zahrát Ludvíka druhýho Bavorskýho? To, co měl něco německýho,
1: viď? To není teda zpěvák, to byl Bavorský král.
0: No to mi nepovídej teda. To jsem čekal, jako že řekne, že měl nějakou rockovou kapelu třeba.
1: ale to třeba mohl, viď?
0: Trash metalovou.
2: Bavorian nějaký.
1: No nic. Takovýho.
0: Děláme to tak, Míšo, že když ty si ještě užiješ na závěr těchto prázdnin Slovensko,
1: si dáme Emily.
0: Tu si dej potom do helmy, ty tam

0: Emily v playlistu Rádia Kiss. Hele, ty Míšo, když pojedeš na motorce na Slovensko, ty projedeš docela dost benzínu teď v následujících dnech.
1: No, to projedu, no.
0: Patrik by pro tebe měl jednu radu.
1: Jo? A proč pod tím hraješ takovouhle srandovní hudbu?
0: Takovou fejlovou, jo?
1: No, takovou fejlovou.
2: Ne, to je pravda. Míšo, tankovat by si měla především ráno nebo večer. Kdy hodláš tankovat, až pojedeš na vejlet?
1: Až mi dojde benzín.
0: Ano, to je chytrý. Ne, až ti dojde, prosím tě, jo? Těsně předtím, než ti dojde.
1: Až se mi rozsvítí hladový oko.
0: Správně.
2: Míšo, vzpomeň si na mě, kdyby si vyrážila brzo ráno a bylo chladno, tak ušetříš. Protože benzín i nafta, to jsem nevěděl, nebo věděl možná někdy před lety, když jsem chodil do hodiny chemie, ale benzín i nafta jsou v chladu hustší, což znamená, že za stejný peníze dostaneš o něco víc paliva. Například při rozdílu 10 stupňů, když je venku, nebo 30 stupňů, můžeš na 50 litrech nafty nebo benzínu ušetřit plus minus 30-40 korun, protože můžeš natankovat až o 1 litr víc, necelý 1 litr víc.
1: Ne.
2: Jo, opravdu.
1: Tak tohle ti nevěřím.
0: Takže v těch vedrech, co teď byli.
1: Mm-hmm. To jsme hodně prodělali.
0: Jsme prodělali, jo. A v zimě naopak ti tam natečelo litr víc.
2: Oni ty nádrže, že jo, kde je ten benzín s naftou, jsou hodně pod zemí, ale dá se to tak říct, že jelikož se to rozpíná, tak si trošku prodělal.
0: Tak. Teď by mě zajímalo, kolik našich posluchačů vzalo mobil do ruky a jde to googlovat. A říkají si, to je kachna.
2: Nemusí to být litr, ale lehce třeba pod litrem, půl litru na 50 litrech to opravdu může udělat.
1: Dá se jezdit na motorce i v zimě?
0: Tak to musíš vědět ty.
2: Jako Míšo dá, někdy jenom jednou, ale dá.
1: Že bych to měla levněji.
0: Nebo kosky ledu, ty prodávají taky často u čerpačky.
1: Ne, nesnáším zimu, ale to je dobrý. No. Ale tohle bych si radši ověřila.
0: No hele, třeba se to znovu dozvíte ve 8:45, až budem vyhodnocovat ranní kachnu, anebo jsme vás už teď dostali. Radio Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Díky, že nám pomáháte s dopravou přes aplikaci Rádia Kys. Kubo.
2: Na D10, jak se sjíždí na Černý most, je to tam uzavřený, jsou tam policajti, je tam nějaké vyprošťování, momentálně tam nesedete.
3: Kubo, co všechno vidíme na pražském okruhu u exitu 58 ve směru na D1 hoří vozidlo a na 82. kilometru ve směru na D7 se stala nehoda dvou vozidel. Pozor na D6. Na 155. kilometru ve směru na Cheb leží na zemi paleta. Policie o tom ví.
1: V Praze v Rostislavově ulici se srazil osobák s autobusem.
3: A Honzo?
4: Pozor, v Lančkrovně na ulici Dobrovskýho přímo před školou. Je tam ostrůvek a pícha tam kamion.
3: Za info díky, za chvilku soutěž 7 v 7. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Bez vás si nemím představit ani cestu do práce.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Chlamu se tu v autě jak potrhla, takže vám strašně děkuju.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
6: Přeji vám dobré ráno. Dnešní obloha bude oblačná až zatažená a místy se objeví přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 19 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravy očekáváme i 27 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město je zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulkvákách. Krytý areál nabídne zázemí pro profesionální sportovce, včetně olympijských disciplín pro mládež i pro veřejnost. Projekt se připravoval déle než 10 let. Samotná stavba trvala rok a půl. Kanadská vláda dnes dopoledne místního času oznámí odvetná cla za dovozní poplatky, které na Ottawu uvalily Spojené státy. Koncem minulého týdne zkrachovala obchodní jednání mezi Kanadou a USA. Washington kvůli tomu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů, 413 miliard korun. Kanadský premiér Mark Carney následně oznámil, že jeho země zavede od 8. září odvetná cla ve stejném objemu. A teď zpátky domů.
7: Chytré vodoměry v Plzni a Pardubicích pomáhají rychle odhalit úniky vody. Při neobvyklé spotřebě upozorní správce, který může přívod vody na dálku uzavřít. Protékající toaleta přitom může spotřebovat až 600 litrů vody za hodinu. Nové vodoměry tak pomáhají šetřit vodu i peníze. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
6: Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a tři vrchařské prémie první kategorie. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
2: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Posluchač Vláďa, který se nám z Fulneku dovolal sem do soutěže 7-7, má budík nastavený na 4:20.
3: A je, jak to bolí, to známe.
2: Jako my moderátoři. Ahoj Vláďo, vítej.
4: Ahoj.
2: Čau, hele, nejsi náhodou taky moderátor nějakýho rádia?
4: Ne, vůbec.
2: Je, že by jsi byl z nějaký třeba sesterský stanice. Prosím tě, a jestli to není tajný, proč vstáváš tak brzo do práce?
4: Protože jezdím na 6 a trvá mi to asi 20 minut autem.
2: Autem? A můžeme vědět, co děláš za práci?
4: Dělám ve strojírenské firmě na stroji.
2: Jasně. A pustí tě aspoň šéf potom trošku dřív domů, že už jsi třeba ve 3 doma?
4: To nepustí. Jako to stihnu do 3 domů.
2: Makáš ale. Hele, ty si zasloužíš každou korunu. Takže půjdeme do toho teď.
3: Vláďo, ty určitě pravidla znáš, je to tak, že hodíme kostkou a co na ní padne, tak to číslo násobíme 1000. V případě, že by padla 6, tak přihazujeme 1000 korun, aby si věděl, že v 7 hodin ráno můžeš vyhrát až 7000.
5: Vláďo, are you ready?
4: Ano.
5: Výborně, jdeme na to, házím kostku do věže za 3, 2, 1, teď.
2: Jej, on se netrefil.
5: Tak ještě jednou a lépe.
2: Popleta. Tak mi to nandej teď, Patriku, že jsem řekl, že seš popleta.
5: Vláďo, při úterku, druhý den v týdnu, to znamená, že na účet ti letí 2000 korun.
2: Dvojka padla.
4: Jo, super, pecka.
2: Hezky. Tak aspoň to. Vláďo, zvládě to dneska v práci, kdykoliv jindy.
4: Jo, díky.
2: A když to vyjde, zase zavolej. Jo?
4: Jo.
2: Měj se. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Čau. Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: 2000 dneska, zítra pokračujem. Jestli budete mít o víkendu nějakou oslavu a budete ve Strašnicích kupovat konfety, žádné nejsou. Slečna Dinhová je všechny vykoupila, teď je tady má, ale Míšo, bohužel, vypálit si dneska nemohla.
3: Nevadí, do konce týdne času dost, já věřím, že aspoň jedna konfeta padne.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: a už se ti směju, Patriku.
1: Páťo, já jsem myslel, že Alex tam bude až zítra, ale tak na druhý pokus taky dobrý a 2000 super.
2: Alex tu věž přestřelil, já jsem to hodil jenom lehce vedle.
0: Ale neboj, nejsi v tom sám. Lidi, Blanka vypustila ven něco brutálního, my jsme si toho vůbec nevšimli. Za chvilku vám to pustím.
3: Dobře.
0: Za chvilku. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: Ano, Fireball, Pitbull na Kisu. A jaké máte ráno, kysáci? Jak se dneska daří? Máme tu asi jednu osobu, která se bude trošku stydět, anebo taky ne. Totiž naši posluchači si něčeho všimli ve vysílání.
1: Blanko, hulváky, ne hulkváky. To byl dobrý přeřek, fakt jako, zasmál jsem se solidně.
0: Myslíte si, že něco takového opravdu zaznělo v našem vysílání?
2: Ne, to neřekla.
0: Hulkváky?
3: No, já se obávám, že se něco stalo, protože hlasovek přišlo opravdu hodně.
4: Dobré ráno, doufám, že to byl jen Blanky přeřek, ale v Ostravě nejsou hulkváky, ale hukvaldy.
0: Ne.
3: Tak co tam je?
0: Hukvaldy ne.
3: A co to je?
0: Hulváky.
2: Hulváky?
0: Jo.
2: A co mají s těma hulkvákama?
0: Chcete si poslechnout Blanku Holoubkovou ze 7. hodiny raní?
3: Mm-hmm.
0: Blanka no. Teď poslouchá, je v news budce zavřená, chudák trne, co se stalo. Blani? Blani? Mám to pustit? Jo. Zprávy Rádia Kiss.
5: V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město je zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulkvákách.
3: Hulkváky. Ona myslí na kachnu, že tam jo. Kváká.
0: Kvak, kvak.
3: Blaní.
5: Bývalé střelnice v Hulkvákách.
0: To bude legenda. Přejmenovat hulváky.
6: Money. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
7: Kanko, kdo něho je? Jo, kos.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kde je teď momentálně největší problém na silnicích?
2: Bývalé střelnice v Hulkvákách.
1: Ne, Blani, to jsme nechtěli vidět. Radka měla mít slovo.
3: Ten sjezd na Černák zde desítky je otevřen jedním pruhem.
1: Děkujeme, jsme rádi, že je to v pohodě. Na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru narození a D7 došlo k nehodě dvou vozidel, to už od nás víte. Nehoda je na silnici 15 u Třebenic a také v Praze v ulici Rostislavova. Uvidíme, jak dlouho to tady bude, protože se tu srazil autobus s osobákem.

0: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Pro dnešek bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháníky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Napříč republikou bude mezi 21 až 25 stupni Celsia. V místech se srážkami čekáme kolem 17 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic České republiky musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. To potrvá nejméně 2,5 roku. Novinářům to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl před jednáním se zástupci Libereckého kraje a dotčených obcí na plánované trase. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ŘSD počítají se zahájením v roce 2033. I to je podle Mátla příliš optimistické. Vesnici Poma na jihu Francie v podhůří Pyreneí zasáhlo tornádo, které poškodilo 300 domů. Zranění utrpělo 41 lidí. V nové bilanci, která udává výrazně vyšší škody, to uvedla agentura AFP. Bouřky připravily stovky domácností o dodávky elektřiny a narušena byla i letecká doprava.
0: Sport.
1: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve finském Espoo a trenérský tým v čele s Janem Tomajkem bude mít k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích, kteří poté na listopadové generálce ve Švédsku budou chybět. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
3: Ano, od 90. let.

0: On to má normálně ještě takový to starý rádio, co jsme vyndavali ten přední panel.
1: To je pěkný.
0: Takže kamarády, užij si cestu. Já toho rovnou využiju, protože teď nám tady Jana píše, že mají kolegyni Peťu, která dneska slaví 50. narozeniny. A holky to v kanceláři asi pořádně rozjedou na tenhle song. Všechno nejlepší.

0: Je si to Fárem z 85. a slyšet stejně starý song, navíc takhle skvělý. Takže zdravíme kysáci, díky, že vstáváte s námi. Co nás zaujalo na netu dneska v úterý 25. srpna?
1: Já bych se chtěla zeptat, jak třeba, jestli víte, jak rychle chodí želva?
2: No, tak jako docela může být rychlá mrštná.
1: Já jsem to studovala a ona může ujít až 500 metrů za nějakou hodinu.
0: Půl 500 metrů je co?
1: No 500, já jsem chtěla říct 500 metrů a pak jsem řekla jako půl.
0: Půl 500 metrů. Ujde za kolik?
1: Půl kilometru za hodinu. A proč se na to ptám? Protože někdo má doma pejska, jiný kočku, někdo želvu. No a jedna želva jménem Molly se vydala do světa a po dvou týdnech ji našli 20 kilometrů od domova.
0: To je zajímavý teda.
1: A musela jít furt.
0: Co kdyby?
3: Jo, kdyby.
0: Hodí se to?
3: To se hodí.

0: ještě starší auto. Tak na počest tvé želvy, která ušla půl 500 metrů. Patriku, co tebe zaujalo na netu?
1: Já to mám rychlý, stručný. Policie zatkla 200-kilového chlápka, který pašoval drogy v záhybech břicha.
2: Jo, kopat. Takhle.
3: On si vyhrnul to břicho nahoru, tam si schoval pytlíčky a pašoval.
4: Tak a to tam připlác.
0: To musí být prohlídka, když to ty policajti hledají.
2: To je jo.
0: A brr.
4: Jak mu to mohli říct, prosím vás, zvedněte břicho?
0: Tak to já mám něco úplně jinýho. Přihlášky do AZ kvízu, teď tu ten nadpis, už Česká televize nepřijímá. Na účast by lidé čekali 6 let.
1: Wow. To jsem legenda. Nečekal, že je takovej zájem o to.
0: Takže si vemte, že tenhle pořad má 29 let historie. Za rok budou slavit 30. narozeniny. Neuvěřitelný.
5: Jak říkáme místu, kde se v uzavřeném prostoru vystavuje lidské tělo teplotě od 70 do 100 stupňů Celsia?
6: Spalovna?
0: Byla to sauna. Spalovna to nebyla.
7: Dvojku? Je to rozumné, Aleši?
8: Může být. Uveďte jméno norského black metalového hudebníka.
7: Michal David.
1: To je výborný.
4: Tam lítaly legendy.
0: Black metalový. Michal David.
9: Poprosím š jako škrr.
8: Jak se v dřívějších dobách říkalo obecnímu vězení?
0: Heleď, a teď nejvíc událost. AZ Quiz. A to je věc, kterou možná vůbec lidi neví. Jak vznikl tento název?
4: To nevím, tak od A do Z, ne, že všechno víš.
0: No,
1: to je dobrý, to mě nenapadlo, nikdy nevím.
0: A přitom je to tak jednoduchý. Spojili jste si někdy legendární jméno tohoto moderátora s tímto pořadem? Jak se jmenuje?
1: Míšo, jak se jmenuje?
4: No, jak se jmenuje?
0: Víš, je to legenda.
4: Jak se jmenuje?
1: No, já vím.
4: No,
0: a sympatiák to je, teď na mě mrkáš.
4: Je to sympatiák.
1: No, jak
4: je
1: se jmenuje? Já ho vidím před očima, ale nespomenu si na jméno.
4: No.
1: Aleš? Závora.
0: Závora. Hele, Aleši, jestli tohle slyšíte, tak to se musíte bavit teda.
1: Já se vám, Aleši, omlouvám, vy jste legenda, ale nevím.
0: Aleš
4: Zbořil. Aleš Zbořil.
1: Zbořil.
0: A iniciály jeho jména?
1: AZ.
0: No, AZ. Tak to tady máte. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Romane, Patriku, přemýšleli jste někdy nad tím, když se tady bavíme ve studiu, když tady máme srandu, zpíváme si, jak to vypadá v ten moment třeba u našich kysáků?
2: Doufám v to, že zpívají, že přehluší nás a, a nás neslyší.
1: Teď si to můžeme poslechnout, protože Leňa se nahrála.

0: Yeah. Backstreet Boys vás probudili do úterního rána. Ranní trojka je s vámi a Patriku, došlo ti to nebo ti to necvaklo?
1: Myslíš ta hlasovka od Honzy?
0: No.
1: Jo, mně to došlo.
0: Tak škoda, jo, myslel jako, že to je pochvala, že jsi nevěděl, že...
1: Pochvala to je, ale má to takový jiný konec.
2: Jaký konec?
0: Poslechni si Honzu, ono to jako vypadalo, že Kiss, jo?
2: No.
0: Ano, to s tím Kissem je trošku jinak.
3: Teda bando, tak teď se vám musím pochlubit. Přijel jsem na čerpačku, potřeboval jsem si dofoukat kola na autě. Samozřejmě na sobě tričko Radio Kiss a paní prodavačka mi říká, že moc pěkné tričko, že je její nejoblíbenější skupina, takže pozdravuju na čerpačku do Chlebovic.
0: No.
2: V tu chvíli, no to není myšleno takhle.
0: Oni nehrajou jenom kysáky. A to je vtipný, že v tom někdo vidí prvoplánově skupinu Kiss a ne Radio Kiss.
1: Si tam nepřečte to malý rádio.
0: Ale taky zdravíme.
4: Takhle zní léto.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: No to bude těžký se tady nějak dostat k serióznímu vysílání. Martine, kdeže je teda podle tebe dopravní nehoda?
2: Z Ostravy Poruby směrem Hulkváky a cesta je průjezdná.
1: Opatrně, hele, opatrně, ale Kuba, náš parťák, by mohl být něco reálného.
3: Krásné ráno, kysáci, s nehodou počítejte na křížení ulice Vilzonova, Vinohradská a Legerova, to znamená u hlavního nádraží v Praze. No a díky tomu se tvoří velmi dlouhé kolony. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu přeje Kuba.
1: Silnice 15, tu Třebenic, nehoda osobního automobilu se Zvěří na Pražském okruhu. Na 82. kilometru stále platí ve směru na Ruzyň a R7 dopravní nehoda nákladního vozidla.

0: elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Radio Kiss počasí.
2: Přeji vám dobré ráno. Dnešní obloha bude oblačná až zatažená a místy se objeví přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 19 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravy očekáváme i 27 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Zatmění měsíce nabídne unikátní podívanou. Uvidí ji i obyvatelé Česka. Částečné zatmění měsíce nastane brzy ráno 28. srpna. Země zastíní asi 93% měsíčního disku, který díky unikátním podmínkám získá rezavě rudou barvu. Srovnání světových metropolí z hlediska kvality života vyšvihlo Prahu na 19. místo z 69 hodnocených měst. Vyplývá to z prestižního žebříčku, který sestavuje Deutsche Bank Research Institute. Až za hlavním městem České republiky se umístily Tokio, Paříž, Londýn nebo New York. Praze nejvíce pomohly vysoká bezpečnost nebo dostupné zdravotnictví. Zaostává naopak v dostupnosti bydlení. Na prvním místě se umístil Lucemburg. A teď zpátky domů.
3: Dalších 17 bytů v centru hlavního města je připraveno najít své obyvatele formou elektronické aukce. Zájemci si je mohou vyhledat na webu magistrátu, kde jsou také všechny informace jak k bytům i k aukcím. Součástí jsou i virtuální elektronické prohlídky, kde se lze byty projít z pohodlí domova. Z metropole Lucie Sinková.
2: Sport. Kotlářka vybojovala po 10 letech postup do finále baseballové extraligy. V něm se utká s lepším z brněnského derby. V sérii vedou Hroši nad Draky 2-1. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje ranní Kiss.
4: Rádi bychom někomu, kdo má rád víno, rozdali vstupenky.
5: A to na Pálavské vinobraní.
4: Už za chvilku. Tady na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: minut po 8 hodině, právě teď. Mikulov, město svůní jihu, vás zve na pálavské vinobraní. Yeah! 11. až 13. září a Radio Kiss vás na toto vinobraní dostane zadarmo na všechny tyto dny pro dvě osoby vstupenka, takže ji budete muset za chvilku vybojovat. Jaká padne asi soutěžní otázka?
1: Co znamená, káže vodu, pije víno?
2: Asi se pořádá svatba, že dělá hostinu. Můj táta vodu nepije, on radši pije pivo.
0: Aha, tak pro tatínka to asi nebude.
3: Tohle nebyla ta soutěžní otázka, ale padne nějaká jiná. Vy už můžete teď konkysát si brát telefon do ruky a volat nám do studia na 210 323 323.
4: A než se k nám někdo dovolá, nedáme si nějaký song o vínu?
0: Chtěla bys?
4: Jo.
5: Má velklínská lásko, mám pár čbánků náskok, bydlím

0: Spokojená, Míšo?
1: Bylo to nádherný.
0: Pálavské vinobraní 11. až 13. září. Teď vám chceme rozdat vstupenky na všechny tyto dny. Pro vás dva. I když pravdou je, že Pálavské vinobraní je událost, která je pro celou rodinu. Pro dospělí, pro děti, pro milovníky vína, hudby, zábavy, cymbálovky, dechovky, něčeho modernějšího. Je to opravdu mix úplně všeho.
2: Já když slyším tuhle hudbu, já bych se tak zpumprlíkoval fakt.
0: A kdo by ne,
2: na vinobraní.
1: Uvidíme, jestli vstupenky získá David, který se právě dovolal. Ahoj Davide.
3: Ahoj, Míšo.
1: Ahoj, mluvíme s tebou jako s člověkem, který má radši víno nebo pivo?
3: Radši pivo, ale přítelkyně víno určitě. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Takže bys jí bral sebou.
3: No, ona by mě vzala sebou.
0: A pak ji odvedla. Z vinobraní.
1: A chodíte na vinobraní pravidelně, nebo ne?
3: Nechodíme pravidelně, byl jsem jednou.
0: A to si myslím, že by člověk měl zažívat víckrát, takže ti budeme, Davide, držet palce, protože kdo má tedy soutěžní otázku?
1: Já ji pokládám.
0: Jdeme na to.
1: Davide, vyjmenuj jeden ze tří států, který patří do top trojky v konzumaci vína.
3: Francie.
2: Ty to víš nějak moc jistě, čověče.
3: No, tak Francie vyhlášena vínem přece.
0: No a nejenom Francie.
3: Nejenom Francie, Španělsko, Itálie.
0: Itálie.
2: Přidej ještě.
0: No
2: to
0: a vedle
2: třetí.
0: Španělska je ještě takový stát, viď?
2: Menší.
0: Menší.
3: Česká republika.
0: Dobře. Ježíš, kež by Španělsko bylo hned vedle České republiky. Nemusel bych platit za letenky. Jel bych tam na kole. Hele, ale mysleli jsme ještě jedno, protože ty bys tím pádem jmenoval úplně všechny tři top ten.
2: Ještě tam je Portugalsko, ale Davide, ty si řekl dvě, je to tvoje.
3: Jo, super, děkuji.
0: I když tady to bude o tom nejlepším českém, moravském především víně, takže můžeš už svoji partnerku pozdravovat a jedete do Mikulova 11. až 13. září. Davide, užijte si to i za nás. Měj se.
3: Ahoj.
0: Díky. Ahoj.

0: Je takových možností, jak si užít léto, anebo to, co přijde, jak jsme se bavili o vinobraní. Možná, že jste třeba za léto stihli vyrazit na Odysseu, jestli jste vůbec sehnali vstupenky, do speciálního sálu, kde je to obří plátno IMAXové.
1: Ráda bych tam vyrazila, ale já jsem to vůbec nestíhala a navíc já jsem koukala, oni snad i zdražili vstupenky.
0: Jo, to víš, je o to zájem, můžou si to dovolit, protože ono je beznadějně vyprodáno. Možná, že první řada volná je, ale kdo chce sedět úplně v první řadě a mít takhle zakloněnou hlavu?
2: No, to nechceš.
1: No, to ne.
0: Rozpočet Odysseu byl 250 milionů dolarů. A co je zajímavé, marketing, aby se o tom lidi dozvěděli, stál 125 milionů dolarů. Polovina hodnoty té produkce, ale podívejte se, jak to funguje.
2: Právě chci říct, že se jim to asi vyplatilo.
0: 100%. Když to srovnáte, Titanic, ten stál tehdy 200 milionů dolarů vyrobit, bez marketingu, jo. Ale zase, když si vezmete inflaci, to, jakou hodnotu měly peníze, tak dneska údajně by Titanic stál tak 400 milionů. Avengers Endgame, ty stály kolem taky 400 milionů dolarů. Jenom to srovnání ty Odysseu, která vlastně byla levnější, ale ne, že by to byl větší fenomén, nevydělalo to tolik, jako třeba Avatar. Avatar vydělal celkem 3 miliardy. Zatím Odyssea vydělala 1,5 miliardy dolarů. Je to nejvýdělečnější IMAXový film v celé historii.
1: No, ráda bych se na to podívala, ale ono je to pořád plný ty kina.
0: Totálně, protože na to IMAXové plátno sem jezdí lidi z Rakouska, z Německa, z Polska, jelikož je to v angličtině s titulkama, tak ten, kdo umí anglicky, si to dá v pohodě.
2: Nic nekončí, nikde není napsáno, že by to nemohlo překonat tržby Titanicu, když teď to má už 1,5 miliardy.
0: Asi to bude náročnější to dotáhnout. Jakmile to skončí v kinech, tak se ví, že v Americe to půjde do videopůjčoven, to jsou takový ty videotéky online, a až za to lidi zaplatí další peníze, za to půjčovný, tak to pravděpodobně a logicky půjde na nějaký stream. A teď je otázkou, kdo za to zaplatí, jestli to bude Amazon, HBO, Netflix a tak dále. Teď vám hraju hudbu z Odysseu. A to je to, co mě zaujalo nejvíc. Režisér dal jasný úkol. Hudba bude tvořena dobovými nástroji. Pokud by chtěl skladatel, sám autor hudby, použít běžný orchestr, bylo mu to zakázáno, protože tím pádem by byla hudba stejná jako u ostatních celovečerních filmů. Takže samozřejmě nějaký nástroj současný použit byl, ale drtivá většina musela být nahrána pomocí dobových nástrojů. Dobrý, veď?
1: To je ale hezký. To se pak právě něčím vymyká a je to výjimečný.
0: Takže někteří z vás víme, už jste byli náš Radek Hrdina, moderátor odpoledního Jumpu.
1: Poslouchala jsem, jak o tom vyprávěl a taky z toho byl nadšený.
0: A někteří se teprve chystáte, tak ať to stojí za to.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Na Brněnsku na silnici 23 u Omice se srazily dva osobáky. Dačice hlásí nehodu na Palackého náměstí. Ještě se bouralo ve Vsetíně v ulici Svárov a posluchač Bublis dává vědět o bouračce, která se stala u Liberce na cestě z Frýdlantu před Jedřichovem.
0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: KIS počasí.
1: Přeji vám dobré ráno. Dnešní obloha bude oblačná až zatažená a místy se objeví přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 19 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravy očekáváme i 27 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zhruba na 40 železničních přejezdech po celé zemi budou instalovány kamery. Budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů, třeba jestli respektují světelnou signalizaci a dopravní značky. Policisté díky tomu budou moct snáz postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali více než 700 pokut. Od znepokojivé události v zábavním parku Oaks na severozápadě amerického státu Oregon uplynuly více než 2 roky. Skupina 28 lidí tehdy na atrakci visela hlavou dolů zhruba 25 minut ve výšce kolem 15 metrů. Po vleklých soudních řízeních nyní 2 z poškozených získali odškodné ve výši $275,000 na osobu, tedy v přepočtu více než 6 milionů korun.
0: Sport.
1: Srbské favoritky dál procházejí brněnskou skupinou mistrovství Evropy bez ztráty bodu. Jako jediné jim dokázali vzít alespoň set v neděli Češky. V pondělí k tomu neměli daleko bulharské hráčky, ale vedení 20-18 ve třetím setu nedotáhli. Srbky po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na mistrovství Evropy do finále. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
0: To nejlepší. Od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: pátku RAP. Roman, Alex, Patrik.
1: Těšíme se.
0: A od pondělka už ranní trojka definitivně spolu do Vánoc. Jinak, Míšo, dej si pozor na Slovensku.
2: Na co?
0: Lidé si tam nerozumí mezi sebou.
2: To já vím, oni tam mají to různý nářečí.
0: Jo, mi přijde, že oba dva mluvili skoro stejně.
3: Nápoj, ale aj silná hustá hmla na svahu. Miroslav.
4: Aperol.
3: Nie je to tak, Blažej, Peter. Peter?
4: Mlieko.
3: Mlieko je správna odpoveď.
5: To je výborný.
6: Aperol.
7: Slyšeli jenom nápoj na svahu.
0: Jeden rozhovor byl taky skvělý. U cizinců, i když nemůžeme přece naše kamarády ze Slovenska považovat jako za cizince, ale angličtina, to už je vzdálený jazyk.
2: Ano.
0: A nějaký člověk, který mi byl asi hodně podobný, se pokoušel o konverzaci v angličtině s někým, kdo anglicky uměl dobře a perfektně spojil dvě věci. Jestli vám to cvakne, jo? Zeptal se,

0: Když jsi mluvila, Romane, o té angličtině, já jsem si vzpomněla na jeden vtip.
1: Pojď.
0: Můžu?
1: Jasně.
0: Policista se učí anglicky a pozve si na výslech 3 cizince a ptá se. Do you speak English? A první cizinec. Tak nic, pozve si druhýho. A ptá se znovu. Do you speak English? A druhý cizinec. Ne, nic, tak si pozve třetího. A ptá se. Do you speak English? A třetí. Yes, I do. A policajt.
2: Dobrý, klasika, ale podle. Memories je další hudba připravená na KISu a mezi tím, co bude hrát, volejte k nám do studia, protože budeme vyhodnocovat ranní kachnu.
3: Takhle

0: Kisu.
1: Jarda čeká na vyhodnocení ranní kakny. Je tu teď s námi. Jardo, vítej, ahoj.
2: Čau.
1: Tak co? Co podle tebe nebyla pravda?
2: No, myslím si, že to je s tím AZ kvízem, že se to jmenuje podle toho moderátora.
1: AZ kvíz je pojmenován podle legendárního moderátora Aleše. Jak

0: by tady řekl Patrik Závory, ale on je to zbořil. Ale dobrý pokus, Patriku.
1: Jasně, to nedošlo.
0: A 29 let no, má AZ Quiz, člověče. Takovouhle historii to má. Máš pravdu, no.
2: Hmm. Jo.
0: Jo, máš pravdu. Jo, myslel, že to lidi zbaštěj, tyjo.
1: Ale dobrý náhodou, on je tam od začátku, tento moderátor.
0: To bych lhal, to nevím, jestli jo. Co myslíš, Jardo, je tam od začátku, ale jsi zbořil nebo ne?
2: To nevím.
0: Taky ne.
2: Tam byli dva, byla tam nějaká paní.
0: Ano, ano. Rozhodně je tam dlouho, to jsem si jistý. Jako.
1: Tím pádem by to dávalo smysl, že by se to podle něj jmenovalo.
0: Co je ale pravda, nechal se slyšet v nějakém rozhovoru, že kdyby se někdo chtěl přihlásit, tak by na vstup do této soutěže čekal 6 let. To je neuvěřitelný úspěch, jako na druhou stranu. No, takže, Jardo, jak to, že jsi neřekl, že to je informace, kterou přinesl Patrik, že bychom měli tankovat, když je chladnější počasí, protože se pohonné hmoty tolik nerozpínají a tím pádem můžeme o něco málo víc natankovat.
2: To se mi nezdálo.
0: Nezdálo, jo? A Patriku, to byla pravda, nebo ne?
1: To byla pravda, najdete to, pokud mi nevěříte, kysáci na webu autosalon.tv, odkud jsem čerpal.
0: Jak to schválně říká, protože se našlo hodně lidí, co Patrikovi vynadalo, že říká blbosti.
1: Je pravda, že některé pumpy mají napsáno, že ceny se přepočítávají na teplotu 15 stupňů, ale opravdu je to pravda, autosalon.tv, o tom píše krásný článek.
0: Takže hele, je to vyřešeno, Jardo, my ti jdeme teď poslat rádiový balíček a popřát hezký den. Zas někdy, ahoj.
2: Jo, díky.
3: Ahoj. Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
4: 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.

0: dopravní info, tak uvidíme, jestli bude tak bizarní jako ta nehoda, která se teď stala v Jihlavě, na Jihlavsku. Žena si to štrádovala autem a vůbec neřešila, že má před sebou kruháč. Tak to proletěla, auto zdemolovala a nadýchala 3 promile.
1: No, tak to je pěkný.
2: To nechceš, ty, to musela být šleha.
0: Hele, jako pochopíš, že někdo omylem nějak měl zbytkový 0,1, tyjo, nebo tohle, ale mít 3 promile a sednout za volant?
1: Přesně tak, jak to, že ten člověk prostě jde a prostě sedne si tam.
0: A hlavně jak to, že takovýmhle lidem potom ty řidičáky vracej, to nechápu.
3: Přesně.
0: Tady bych byl fakt nekompromisní.
3: Mm-hmm, souhlas.
0: No jo, no, takže další letce s autem budeme možná za chvilku oznamovat v našich dopravních informacích.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno teď hlavně všem řidičům. Bouralo se na D1 na 10. kilometru ve směru do Prahy. Vážnou nehodu hlásí v Havlíčkově Brodě v Perknovské ulici. Ve Strakonicích na Písecké se tvoří kolony kvůli srážce dvou aut a další nehody řeší v Praze na Legerově ulici směrem na Holešovice a ve Vsetíně v ulici

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: Mix Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Pro dnešek bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Napříč republikou bude mezi 21 až 25 stupni Celsia. V místech se strážkami čekáme kolem 17 stupňů. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odborům a zaměstnavatelům to navrhli ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová. Spojené státy odstranily Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus, na kterém tato země figurovala 47 let. Informoval o tom Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, spadající pod americké ministerstvo financí. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa na začátku července oznámila svůj záměr vyřadit Sýrii ze seznamu, který dosud omezoval investice v této zemi. A teď zpátky domů.
2: Výstavba jihočeské dálnice D3 se letos posune zase o kus dál. Na podzim se má otevřít úsek mezi Kaplicí a Kaplicí nádražím. Další část směrem k Nažidlům pak příští rok v červnu. Řidiči už mohou využívat nový úsek z Nažidel do Dolního Dvořiště, který výrazně ulevil dopravě v obci. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po boku Brita Henryho Petna do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Světové deblové jedničky vyhrály v kvalifikaci obě utkání. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: Hezké dopoledne, kysáci. Jak to jezdí na českých silnicích? To vám teď řekne Víťa.
1: Chci nahlásit nefunkční semafory v Litomyšli, na hlavních semaforech, na hlavní křižovatce dole. Řídí to tam policie kyvadlově, prší tady, takže bacha, do někoho nevlítíte.
2: Víťo, děkujem a abychom vám do těch kolon zvedli náladu, tak si za chvíli na kysu připomeneme něco, co nás dneska ráno sundalo ze židle.

0: baví, baby.
1: To se vám, kysáci, psal rok 1547, kdy Honza 16. olomoucký biskup takhle dorazil na jedno konkrétní místo a říkal, tady bude rybník, jo. A to je první dochovaná zmínka o hulvákách. A říkám si, jestli by se náhodou nesmál, kdyby tušil, že v roce 2026 se přesně o tomhle místě budeme bavit. Ale navíc, bohužel, ještě v trošku jiném slova smyslu.
2: Já si myslím, že ten by z toho kvákal.
3: Pojďme si teda připomenout, cože to dneska ráno Blanka vykvákla.
1: Naši posluchači si něčeho všimli ve vysílání.
0: Blanko, hulváky, ne hulkváky. To byl dobrý přeřek, fakt jako, zasmál jsem se solidně.
1: Myslíte si, že něco takového opravdu zaznělo v našem vysílání?
2: Ne, to neřekla.
1: Hulkváky?
3: No, já se obávám, že se něco stalo, protože hlasovek přišlo opravdu hodně.
4: Dobré ráno, doufám, že to byl jen Blanky přeřek, ale v Ostravě nejsou hulkváky, ale hukvaldy.
3: Ne.
1: Tak co tam je?
3: Hukvaldy ne.
1: Co to je?
3: Hulváky.
2: Hulváky?
3: Jo.
2: A co mají s těma hulkvákama?
1: Chcete si poslechnout Blanku Holoubkovou ze 7. hodiny raní? Mm-hmm. Blanka no. Teď poslouchá, je v news budce zavřená, chudák trne, co se stalo. Blani? Blani? Mám to pustit? Jo. Zprávy Rádia Kiss.
5: V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město ji zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulkvákách.
3: Hulkváky. Ona myslí na kachnu, že tam jo. Kváká.
1: Kvak, kvak.
3: Blaní.
5: Bývalé střelnice v Hulkvákách.
1: To bude legenda. Přejmenovat hulváky. Jedu!
6: Raníky. Každý všední.

0: to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: To se psalo rok 2015, když tento song vítězil v naší Kiss parádě.
1: A pro koho hlasujete teď? Na třetím místě momentálně Ina.
2: Řekla bych, že tohle bude nejoblíbenější skupina našich kysáků, ale jsou na druhém místě. Scooter No Rewind. Keep on going, no rewind. I got it
0: on my mind, no regret, don't forget. Teda kamarádi, musím vám říct, že mě překvapuje, že Skutři nejsou na prvním místě.
2: Právě.
1: To je překvapivý.
0: A na prvním místě je někdo, kdo teď v sobotu bude vystupovat v Ponyklubu Francii ve Francii a 12. září v Cova Santa klubu na Ibize. Tam jste byli nebo ne?
1: Nebyli, neznám.
0: Cova Santa. Vystupují tam totiž ti, co jsou na prvním místě. Offenbach. Pokud byste to chtěli rychle změnit, hlasujte doteď. Co doteď? Do večera zítřejšího na webu kiss.cz.
3: Kiss Paráda. Kiss. Radio Kiss.

0: Dneska je 25. srpna a slaví se Den zakladatelů Národní parkové služby. A říkám to naschvál, protože vedle mě už stojí Martin Hovorka, který má dopolední vysílání a vím, Martine, že ty moc rád chodíš někam na tury. Ahoj, Martine.
1: Ahoj, krásné dopoledne. Já už teď slyším melodii.
2: Krakonoš.
1: Vy chcete slyšet určitě, že Krkonoše jsou nejlepší.
2: A ne?
1: Nebo?
2: Co?
1: Nebo máte nějaký jiný oblíbený národní park?
0: No to se ptáme tebe, protože víme, že ty jsi prochodil snad celou Českou republiku.
2: Tak... Kdyby si měl vyjmenovat jenom jeden top nějaký národní park nebo nějakou krásný místo, jaký by to bylo?
1: V České republice asi Šumavu bych dal.
2: Hele!
1: Tam se podle mě bude jako... Tam se hádají podle mě Krkonoše se Šumavou, ale vždycky se asi radši vracím na tu Šumavu. Možná protože z Prahy, kde bydlím, je to jako dál a já vždycky jezdím radši tam, kde to je dál.
2: Tak dobře, tak ještě pod otázka, to by mě zajímalo, jedno jediné místo nejoblíbenější na Šumavě.
1: Modrava. Podél Říčky, Modravy, na Slatě, to je podle mě úplně jako snová cesta.
3: Tak teď se Romanovi rozsvítily oči.
2: Tam to máme rádi, to víš, já ještě musím dodat Zadov, tam máme spoustu přátel, moc dobrých, takže ono těch míst je moc.
1: Ano, Roman je prostě zarytej Šumavák. Kdyby si nám měl dát místo, Romane, kde se dobře na Šumavě najíst, kde mají výborný třeba borůvkový knedlíky nebo něco.
2: No tak jasně, že to je cukrárna Ela na Zadově,
1: tam
2: a nebo
1: nebyl,
2: pokud jde o hotovky, tak je to Lajer pivovar na Modravě.
1: To je pravda.
2: Tam jsi musel být.
1: Tam mají dobrý.
2: Že jo.
3: Tohle chlapi, my mi dejáte takhle ve 3/4 na 10 takový chutě.
1: Já si píšu si poznámku cukrárna Ela
2: Zadov.
1: Jedu dneska odpoledne po vysílání
2: no,
1: na pohár.
2: Ale vrať se na zítřek, potřebujeme tě.
3: Já nevím jak vy, já si jdu na ty borůvkový knedlíky.
0: Jo.
2: Martine, ahoj. Radio Kiss.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kiss, za 5:10, jedete-li právě teďka po dálnici D1 z Brna na Ostravu, tak dávejte pozor před sjezdem na Vyškov, tady se vysypaly pytle s vápnem a práší se tu. Další problémy jsou na pražském obchvatu, jedete-li od plzeňské dálnice na brněnskou, tak je momentálně zavřený Lochkovský tunel. A ještě zdravíme Zdeňka, to bude zřejmě to prášení od těch pytlů.
2: 220. kilometr z Brna na Vyškov, dávejte si pozor v pravém jízdním pruhu, jsou tam dva pytle od cementu.
1: No, tak to máme potvrzený. Děkujeme moc a přejeme šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Pro dnešek bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháníky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Napříč republikou bude mezi 21 až 25 stupni Celsia. V místech se srážkami čekáme kolem 17 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Vyšetřovatelé našli poblíž letiště Lipsko-Hale třetí dron, který souvisí s hybridním incidentem z počátku srpna. Kriminalisté údajně objevili také stopy vojenské výbušniny Hexogen. Podle časopisu Der Spiegel byl nalezený bezpilotní stroj vadný. A teď zpátky domů.
2: V Českých Budějovicích otevřeli nové dětské hřiště u Planetária. Vyšlo na 2,25 milionu korun a nabízí herní prvky inspirované vesmírem a astronomií. Hřiště má být místem pro zábavu i odpočinek a zároveň zpestřením pro návštěvy Planetária. Radnice věří, že přiláká také další návštěvníky. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Basketbalistka Eliška Joklová odehrála v pondělním utkání WNBA v dresu Minnesota 6,5 minuty, nejvíce za srpen. Tým Lynx ale padl doma 66-80 z Golden State Valkyries. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: A ještě jedno jméno, to moje, já jsem Martin Hovorka, přeju vám krásné úterní dopoledne, posloucháte KIS, dáme si Alice DJ.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, pokud jste zvyklí používat opalovací krém a zrovna vám jako na potvoru dneska došel, tak si nemusíte z toho dělat hlavu, protože dneska úplně potřeba nebude. Sluníčko dneska svítit tolik nebude, ale pozor, nabírá síly a zítra opět do plných půjde slunce. Takže jestli máte v plánu nějaký koupání nebo opejkání špekáčku, nechte to spíš na zítřek, protože dneska asi se přidá i nějaká ta kapka deště. Uvidíme, budeme vidět, jak se budeme postupně probírat tím dnešním dnem. Máme 25. srpna, radím mu všechno nejlepší k svátku. No a tady na Rádiu Kiss budeme v této hodině cestovat. Pochopíte za malý moment, protože dáme si témátko, dáme si tady povídání na téma o suvenýrech. Vysvětlím za okamžik, teď dáme muziku Sean Baker a Offenbach. No a jestli máte teďka nějaký suvenýr, který si třeba vezete zpátky domů z Chorvatska nebo z Itošky, tak třeba si vám to bude hodit do odpovědi, za kterou získáte dopolední balíček Rádia Kiss. Rádio.

čtvrt na 11 dopoledne. Říkala mi sousedka z baráku, že si přivezla z dovolené z Ibizy, kromě opálení, také obří slaměný klobouk, se kterým se aktuálně nevejde do tramvaje. A můj soused mi asi říkal, že jo, hlavním suvenýrem z Řecka bylo 5 kilo nadváhy a také alergie na olivy. Tak a mě by zajímalo, co nejšílenějšího jste si přivezli z cest vy. Já ještě dám takovou jednu inspiraci. Tady u našeho kolegy v rádiu na stole v našem mediálním domě se objevilo na stole taková plechovka a tam bylo napsáno, že se jedná o plechovku s čerstvým vzduchem z Dolomit. Tak já chápu, že chce, aby horská svoboda aby mu to připomínalo horskou svobodu, i když sedí v kanceláři, ale každopádně třeba jste si přivezli něco šílenějšího než tento náš tady kolega, co má plechovku se vzduchem z Dolomit. Tak dejte vědět, co šíleného máte doma teďka po prázdninách a apka Kisu, tam nahrávejte vzkazy a jeden vybereme a budeme darovat balíček, dopolední balíček Rádia Kiss zase s našimi kysáckými suvenýry. Do té doby další muzika Britney Spears a nebo taky Coldplay, tak věřím, že se vám bude skvěle poslouchat a už se těším, až se společně potkáme v našem vysílání.

0: Kameze na rádiu Kiss je dopolední balíček a my se vás ptáme, co nejšílenějšího jste si přivezli z prázdninových cest a výletů. Píše Honza, že si přivezl zlomený palec z thajského skútru a ozvala se také Lada.
1: Ahoj Martine, tak není to z toho léta, ale je to kdysi dávno. Jela jsem do Itálie na dovolenou a moje sousedka mě poprosila, přivez mi nějaký kamínky na zahrádku, ať mám na skalku, víš? No, tak já jsem jí vezla asi 3 tuny kamení, jo, takže manžel mě opravdu tenkrát hrozně miloval.
0: To auto mělo asi tak 1000x větší spotřebu s těma kamenama. No, dáme si Coldplay i Ellie Goulding a jsem zdrav, jestli někdo přivezl třeba nějakou netradiční a magnetku na lednici. Za okamžik pokračujeme.
2: Kiss. Radio Kiss.

nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, ptáme se, co nejšílenějšího jste si přivezli z prázdninových cest. Píše naše posluchačka Marika. Už 15 let si vozím z každé dovolené náramek na ruku, ale je jedno, jestli je z muštiče, korálku, provázku nebo buchvíčeho dalšího, prostě každá dovolená rovná se jeden náramek. Je to taková moje malá úchylka, za těch 15 let už jich mám doma plný šuplík. Manžel se mě jednou ptal, jestli už je náhodou nechci vyhodit. Nechci, protože je to sice možná jenom kus provázku z pár korálky, ale pro mě je to konkrétní místo, dovolená, zážitek, vzpomínka, která se už nikdy nebude opakovat úplně stejně. Takže někdo sbírá magnetky na lednici a tady naše posluchačka má doma celou sbírku dovolených omotanou kolem ruky. Díky moc za SMSku a pojďme se podívat dál, pojďme dokonce za Atlantik. Ahoj.
1: Byli jsme na výletu v Las Vegas a z výletu jsem si dovezl manželku. My jsme se v Las Vegas vzali.
0: Hezký, krásný. Jaký další, možná třeba i nejbizarnější suvenýr jste si přivezli z prázdninových cest ve svém životě? Je tam něco?
2: Ahoj, suvenýr z Chorvatska, když mi byly 3 roky a nesu si ho v sobě dodnes. Už nikdy nechci jít na dovolenou se starýma ženskýma. Jela jsem s babičkou a se jíma kamarádkama. Babička je v pohodě, to je prostě babička. Ale to, že mě ty kamarádky budou brát jako atrakci, aby se nenudili, furt na mě budou mluvit, česat mi vlasy a promluvat mi ve 3 letech do života, už opravdu zažít nechci.
0: Je to česání vlasů ve 3 letech. Z toho musí být trauma na celý život, tam to jako cítím. Ladíte Kiss, dáme si Wakefield za malý momenty Davida Guettu a čekám ještě na vaše další vzpomínky, co bizarního jste si přivezli z prázdninových cest, jestli nějaký suvenýr proběhl, dejte vědět.

0: Ladíte Radio Kiss, z dovolených se vozí různé věci, třeba takový Johnny Depp, když byl, a to byla ta trošku jako pracovní cesta, byl natáčet na Bahamách Piráty z Karibiku, tak se do místní přírody zamiloval natolik, že si přivezl takový suvenýr z natáčení, koupil si tam rovnou celý ostrov za 3,6 milionů dolarů. Samozřejmě jsou takový ty klasické věci, jako třeba prémiová koření, taky se tkané koberce z Maroka, dokonce mi říkal kamarád, že si přivezl jednou, nebo popáleniny od medus. Já si říkám, koliká čím luxusnější destinace, tím bizarnější zdravotní problém. Každopádně pojďme se podívat na typické suvenýry a nemyslím asi úplně magnetky na ledničku, ty si vozíme snad každý druhý, ale je tam nějaký další suvenýry, který si sebou přivezli z dovolené.
1: Ahoj Martine, když tak jako nic nevíš, jo, ale jela jsem jenom do Egypta a strašně jsem si prostě chtěla přivít mušly, nebo mušle. A vzhledem k tomu, že to je zakázaný, tak jsem si koupila na cestu cucavý karamelový bombony, protože že jo, vždycky musím přidat tu cucat. Tak mě napadlo nic lepšího než ty mušle, každou jednotlivě zabalit zvlášť k tomu bombónu. Měla jsem to sebou v letadle v kabelce a prošlo mi to, takže takový malej tip, ale ode mě to nemáte.
0: Je to tip. To každý si chce přivez nějaký kamení z pláže, nesmí se to, ale děkujeme. Děkujeme za tip. Pojďme dál na další suvenýry dnešního dopoledne.
2: Čau, tak já si každoročně vozím z Chorvatska přívěšek na klíče, ale je to prostě moje taková tradice, vzpomínka. A moje mamka vždycky říká, že už jsem jak zámečník, protože mám po klíčích takový svazky za přívěšku, že to je šílený, ale nikdy to nevyhodím. Tak jo, tak se mějte, ahoj.
0: Těch tipů a vzpomínek na suvenýry dorazilo opravdu jako mraky během dnešní 10. 11. hodiny. Každopádně toto je vítěz. Ten bere balíček.
3: Ty Martěz, já jsem si tak jednou z Chorvatska přivezl ještěrku. Asi se jí se mnou tak líbilo na tom apartmanu, že mi jumpla do tašky, že jo. Přijel jsem domů, vybaluju to a tak to vyletělo z toho a někde prostě v bytě se to schovalo, tyjo, nemohl jsem to pořád najít, občas se to šustlo někde a nemohl jsem to chytit. No asi za půl roku jsem našel za posteli akorát kostřičku, no, takže tam chudák zdechla. Ale to byl takový suvenýr, no.
0: Zdravíme Petra, posíláme dopolední balíček Rádia Kiss, kde bude pozdrav z našeho Kiss Shopu, něco málo, co máme na Kiss Shopu, tak pošleme balíčkem našemu posluchači Petrovi za tuto odpověď a k tomu jako bonus ještě živou vodu pro tu ještěrku. Hezké dopoledne. A pokud se ptáte, kdy rozdáme další dopolední balíček, bude to opět zítra, kdy vystřelíme hned po 10. hodině další zajímavé dopolední

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnicích dnes dopoledne komplikuje provoz několik nehod a porouchaných vozidel. Na D5 se na 66. kilometru ve směru na Prahu hoří auto. Dálnice D6 41. kilometr směr Vary a dálnice D1 11. kilometr směr Brno. Tady jsou všude porouchaná vozidla a víme o čerstvé dopravní nehodě, která se, milí posluchači, stala na Mladoboleslavské. Mladoboleslavská Praha a je to ve křižovatce s Baladovou ulicí, na místě dokonce policie České republiky, tak s tím kysáci počítejte. Jo a pozor, ještě mi tady pípla úplně čerstvá z D5-ky, jedete-li právě teďka na Prahu, tak za Berounem na 13. kilometru havaroval před pár minutami osobní vůz. Tak hlavně opatrně, ať do svého cíle dojedete v pořádku.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.

0: na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Pro dnešek bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Napříč republikou bude mezi 21 až 25 stupni Celsia. V místech se srážkami čekáme kolem 17 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Model Elroq, který automobilka Škoda montuje ve svém závodě v Mladé Boleslavi, se stal podle aktuálních dat nejžádanějším elektromobilem v červenci na evropském trhu. Tuto pozici přitom zaujal v období, kdy poptávka po elektrických vozidlech v důsledku drahých ropných paliv vzrostla a roste i celkový trh s automobily. Právě v 7. měsíci se jednalo o meziroční zvýšení prodejů elektroaut o 51%. Firma Lego zvýšila pololetní zisk o 32% na 8,6 miliardy dánských korun, 27,7 miliardy korun českých. Napomohly tomu produkty související s mistrovstvím světa ve fotbale. A teď zpátky domů.
2: Za několik týdnů by měla skončit několik let trvající rekonstrukce pražského průmyslového paláce na výstavišti. Jeho oprava byla součástí dostavby vyhořelého křídla této secesní stavby. Vedení metropole ujišťuje, že se vše stihne tak, aby tu v říjnu mohla proběhnout první veřejná akce. Z výstaviště Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Zimní stadion v Přerově čeká rozsáhlá modernizace. Radní města schválili záměr vypsat veřejnou zakázku na rekonstrukci chladícího zařízení a ledové plochy. Investice v hodnotě přes 70 milionů korun má zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Hezké dopoledne od Martina Hovorky, mám pro vás další skvělou muziku Capital Cities i ATC a hezký den s Kissem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, bavili jsme se tu v minulé hodině o suvenýrech z dovolené. Dopolední balíček získal posluchač, který mluvil o tom, že si přivezl z Chorvatska v kufru ještěrku. Na mě tady vyskočilo, jak to má s cestováním americká herečka Gwyneth Paltrow. Její nejoblíbenější suvenýr je wellness rituál. Ta po každém letu letadlem si kdekoliv na světě okamžitě pronajme saunu na 20 minut, aby ze sebe vypotila bacily z letadla. Tak to je možná důvod, proč tato herečka nejezdí MHDčkem, protože to by pak musela v sauně trávit celé dny, než by to všechno vypotila. Mark Korn a za okamžik Moudro dne, Radio Kiss.

Přátelé, tady ladím dnešní moudro dne, ještě tady chybí mi pár slovíček, aby to krásně ladilo, dávalo to smysl, tak si dáme Palpa Disco 2000. Mám taková otázka, abychom se naladili do toho tématu dnešního moudra dne. Tak co a vy a konec prázdnin? Těšíte se, máte radost, nebo naopak jste spruzeni, že to celé končí a ty radovánky s dětmi jsou za námi? No, dejte vědět klidně.

0: Krásné 25. srpnové dopoledne. Píše tady Renata, že jí mrzí, že končí prázdniny, že si s dětmi užila nádherné léto, protože si mohla dovolit poprvé v životě 2 měsíce dovolené. Na to reaguje naše další posluchačka. Ahoj.
1: Cože? Jako fakt je někdo vzpruzený, že se blíží konec prázdnin? Jako z rodičů? Jako fakt? Ježišmarja, já se strašně těším. Klidně ať táhnou do ty školy už teď, když se doma hrozně nudí, kdo je má furt poslouchat.
0: Tak dobře, tak já jsem speciálně pro tebe, naše milá drahá posluchačko, Janičko, připravil dnešní moudro dne.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Milí rodičové, do konce letošních letních prázdnin zbývá 6,5 dne. Je nejvyšší čas učitelům vrátit jejich děti.
2: Kiss, Radio Kiss. Be happy.

Na KISu zpěvačka Bibi Rexha, ta má jako hodně dobře našlápnuto. Možná i k tomu i trošku napomáhá David Guetta. Konec konců tady ta písnička se jmenovala Sad Girls a byla právě od tohoto dua Bibi Rexha David Guetta. Posloucháte KIS, máme téměř 3:15 a teď pozor, možná třeba ještě kroužíte po výletech v rámci České republiky, tak pozor, v Čechách si můžete prohlédnout jukebox, ze kterého poslouchal muziku sám Elvis Presley. Kde ho mají, tak to vám povím na KISu už za malý moment. Do té doby muzika, čeká nás Shaggy, pozdrav z Milénia a tady už jsou Culture Beat.

It wasn't me a pozdrav z Milénia, protože právě takovouhle muziku hrajeme v našem hudebním speciálu v pátek večer v našem Best of Millennium, ty největší hity po roce 2000. Už se těším, až si budeme spolu zase takovouhle muziku pouštět, tentokrát v pátek po 18. hodině. Tak, milí posluchači Rádia Kiss, dneska si písničku jednoduše navolíte, dejme tomu na Spotify za vteřinu. Kousek od Znojma, ale mají funkční stroje, do kterých jste museli hodit minci, aby se roztočila těžká deska. Jenom kousek od Znojma na hraničním přechodu Hatě je muzeum Terra Technica. Je to největší muzeum jukeboxů na světě. Mají tady přes, jak oni sami tvrdí, 850 historických jukeboxů od konce 19. století až po současnost. A prý tam mají i jukebox, ze kterého muziku poslouchal sám velký Elvis Presley. Taky tam mají jedinečné automobilové veterány, jako třeba Cadillaca, kterým jezdili Marilyn Monroe a Elvis Presley. A je tam dokonce i další rarita, a to Chrysler, se kterým jezdila slavná dvojice Lauer a Hardy. Celé muzeum je stylizované do historických ulic Chicago nebo Las Vegas. Tak upřímně řečeno, o tomhle muzeu se dozvídám až dneska, tady listuju novinama a člověče, co nevidím, tak mě to úplně zaujalo, tak věřím, že i vás, protože jako muzeum jukeboxů my máme v České republice a já teďka dokonce do Znojma jedu v pátek, takže se tam nějak zastavím, nějak se tam prostě stavím, pátek, sobota, a kdybyste konec konců chtěli, tak já dělám v pátek ve Znojmě diskotéku, takže můžeme spolu zajančit na diskotéce a pak třeba v sobotu ráno dát návštěvu tohoto jukebox muzea. Jako, dávám to jako tip, jo, třeba se toho někdo chytí. Každopádně teď už muzika Nathan Evans a taky Santori. Radio Kiss.

0: Tak jako my jsme poslouchali Kačery z Kačerova nebo Čipa Dejla, tak dnešní prckové si rádi poslechnou pecku Golden. Bude pravé poledne, pojďme na silnice.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Víme o čerstvém dopravním problému na dálnici D10, jedete-li z Prahy na Turnov, tak za sjezdem na Mnichovo Hradiště leží prkna v jízdních pruzích, které dávejte opravdu pozor. Zdrží vás kolona na dálnici D1, a to ve směru z Prahy na Brno, 168. až 161. kilometr. Tady to vypadá na zdržení kolem 25 minut. Pokud víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, my za to děkujeme.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Fun. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss počasí.
2: Je oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Konec letních prázdnin znamená pro rodiče nákupy sešitů, penálů a pomůcek, ale také každodenní cesty s dětmi do a ze školy nebo na kroužky. Asi polovina rodičů má první dny školního roku za stresující. Stejnému počtu lidí vadí vyšší výdaje. Tak to ukázal průzkum. Vyšetřovatelé našli u letiště v Lipsku třetí dron. Údajně souvisí s hybridním incidentem ze začátku srpna. Kriminalisté objevili také stopy vojenské výbušniny Hexogen. Bezpilotní stroj byl údajně nalezený vadný. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Ještě nedávno vozila cestující nedaleko Berlína. Dnes prochází renovací v liberecké vozovně. Historická tramvaj T59M, kterou se podařilo získat za pouhých 500 eur, je zase o krok blíž návratu do provozu. Pokud vše půjde podle plánu, cestující by se s ní mohli svést už příští rok.
0: Sport.
2: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden klíčová prověrka před mistrovstvím světa. To se hraje na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve Finsku a trenérský tým bude mít k dispozici skoro všechny hráče, kteří hrají v zámořských soutěžích a kteří potom na listopadové generálce ve Švédsku budou chybět. Tolik z hokeje, tolik zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
4: A teď už muzika na rádiu Kiss, East 17 a také DJ Matrix. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám parádní pravé poledne.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Radio Kiss, bude čtvrt na jednu odpoledne. Teď tady čtu, že teplé počasí, tak jako kolem těch 25 stupňů, by mělo vydržet až do 2. zářijového týdne. To znamená, že vaše tělo sice bude sedět na poradě v kanceláři, ale vaše hlava bude mít úplně jako myšlenku být někde ještě na pláži až do poloviny září. Každopádně pojďme si teďka zahrát nějakou vyloženě letní písničku a já to nechám na vás. Vy vyberete to, jakou letní muziku si budeme za malý moment tady na Kissu hrát, protože si dáme takovou letní devadesátku. Tak pomalu, ale jistě přemýšlejte, jaká by to měla být a pak už 210 323 323 volejte sem k nám na Kiss.

0: Letní 90 Rádia Kiss.
1: Je to tady okamžik, kdy vybíráte muziku vy. Jsem zvědavý, jakým směrem se právě teďka bude ubírat náš playlist Rádia Kiss. 210 32333. Teď budeme společně vybírat polední největší letní devadesátku. Kdo pak je na druhé straně? Ahoj.
2: Haló.
1: Haló, jak se jmenuješ?
2: Já jsem Mája.
1: Májo, a ty se vyznáš v letních písničkách?
2: No, spíš moc ne.
1: Tak já teďka bych chtěl od tebe slyšet ten tip na hit, tip na opravdu jako největší letní devadesátkovou pecku, což podle hlasu si myslím, že bude jako velký retro, ty jsi vůbec nemohla zažít devadesátky.
2: Já jako některý devadesátkový písničky poslouchám.
1: Ano, tak, teď jsem zvědavý ještě o to víc.
2: La Bomba.
1: La Bomba. Myslíš tuhletu?
2: Jo.
1: Bomba. No tak jo, tak to je, jestli tohleto má být podle tebe největší hitovka z devadesátek, co se letních měsíců týče, tak si ji určitě pojďme zahrát. No a pojď pro nás speciálně zrekapitulovat prázdniny. Užila jsi si je?
2: Jo, bylo to moc fajn, ale jsou krátký.
1: No takhle, já vím, že jako mluvím v minulým čase, byť ještě pořád týden prázdniny před námi, jo, ale už tak nějak jako se to v tobě uzavírá, viď, že to je za námi.
2: Je to tak.
1: Byly krátký a tak mě napadá otázka, jak dlouhé by prázdniny měly být, abys byla spokojená?
2: Já si myslím, že tak 2x do roka 6 měsíců.
1: Tak já to zkusím navrhnout, jo, sice nevím komu, ale zkusíme s tím něco udělat. Bereš?
2: Jo, tak jo, to by bylo fajn.
1: Tak jo, zahraju ti písničku a užij si ještě poslední volný dny a přeju ti, ať svítí sluníčko.
2: Tak jo, děkujem.
1: Ahoj.
0: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po půl jedné a představte si to, Usain Bolt přišel o svůj největší rekord, ale ten, kdo ho překonal, tak neumí chodit ani po schodech. Detaily za malý moment, do té doby muzika, čeká nás David Guetta s Teddy Swimsem, ale nejprve ten, který rozbořil hitparády v 90. po celé světě. Tady je Saš a písnička Stay.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Posloucháte Radio Kiss, máme 1:15 a v Číně se konají aktuálně sportovní hry mezi roboty, kteří soutěží hned v několika disciplínách, sprintují, boxují, skáčou do výšky, dokonce hrajou fotbal. No, Čína tímto chce celému světu dokázat, jak vyspělé roboty je schopna produkovat. A dokonce jeden z nich překonal i lidský rekord Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. Kolik má Usain? Myslím, že 9,5 a něco, nějaký drobky. A ten robot to udělal za 9,39. Takže je to jako opravdu voďobek, ale robot byl rychlejší než Usain Bolt. No ale není to úplně dokonalé, jak by se dalo zdát, protože roboti, byť samozřejmě dávají takovýhle rekordy k dobru, tak sem tam padají k zemi jako švestky. A nebo, já to viděl, on ten robot se rozběh, jak běžel tu stovku, tak sice to dal v rekordu, ale pak se nestihnul zastavit a narval to v obličejem do zdi. Takže není to úplně jako dokonalý, jak se zdá, ale já věřím, že tam ještě nějaký ty jedničky a nuly upravěj v tom nastavení a pak to bude už teda robot ze vším všudy. Muzika. Kelis, taky Robin Schulz a jako robot ve 13:00 dorazí do studia Tomáš Adamec a čekáme čerstvé.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kys, dálnice D1 hlásí kolonu, jedete-li z Brna na Prahu, tak u sjezdu na Velkou Bíteš nám to stojí, je to kvůli omezení, aktuálně osobní vozy zhruba kolem 15 minutek si postojí. Pokud vás čeká cesta od dálnice D1 k letišti po pražském obchvatu, tak probíhá regulace vjezdu do tunelu, pro osobní vozy to znamená 20 minut navíc. No a čerstvá dopravní nehoda, a to ve směru od Brna na Ostravu, 227. kilometr, tady dávejte opravdu pozor. No a čerstvá informace také ze Zlína, ulice Dlouhá, kamion se tu zasekl v podjezdu. No tak to je tak, když kamion veze most a dojde mu nafta. Jak se jde vám, apka Kysu? Nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kys. Díky. Ne.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.

0: KISS počasí.
1: Je oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Jdeme cvičit. Pouhých 20 minut elektrických impulzů na místo mnoha hodin v posilovně. Tak zní jeden z nejčastějších sloganů takzvaných EMS studií. Tento trénink ale dobývá svět, včetně Česka. V zahraničí i u nás je čím dál populárnější. Podle odborníků ale zázraky nečekejte. Klasický pohyb totiž nenahradí a navíc není pro každého. Nad Středomořím se opět čeká vlna veder. Ta může být dokonce největší v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty až 45 stupňů Celsia. Extrémní horko zasáhne i Balkán. V závěru týdne se teplý vzduch okrajově dostane i k nám. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Zoo Praha láká návštěvníky na pestrou škálu zvířecích mláďat, včetně populárního lachtana Jabulaniho. S blížícím se koncem prázdnin ohlašuje zoo vysokou návštěvnost a připomíná poslední příležitost využít speciální večerní vstupné za zvýhodněnou cenu. Pro KISS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky. Ty mají o dva body méně. Češky jsou druhé za Srbkami. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Zdravíme Radimy, mají dneska svátek, je 25. srpna. Odbyla 13. hodina a na KISSu s vámi Martin Hovorka. Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Ty jo, Dr. Jones, škoda, že jsme si nehráli tu druhou písničku od Aqui, Barbie Girl, protože by se to hodilo. Za malý moment totiž budeme mluvit o nové královně, kterou mají v hračkářstvích. Ano, je to Barbie panenka, nová edice je venku a sice bychom si mohli myslet, že hračkářství nestíhají brát objednávky a sběratele šílí. Myslím si, že tuto Barbie panenku asi úplně nebudem potřebovat mít ve své kolekci, ale zase z druhé strany je to raritka, tak detaily za malý moment, buďte s námi a teď už muzika, protože tu máme na Kissu vždycky rádi, ta má přednost. David Guetta, Milky, taky Alexandra Stan, ať máte skvělé odpoledne.

Amatujete na tu reklamu v 90. letech? Panenka Barbie, nejlepší ta od Mattela. Jo, to vždycky se jako bylo v těch sloganech. Každopádně tyto panenky frčí i v roce 2026, dokonce letos z kraje roku, přišly s kolekcí, kdy Barbína spodobňovala lidi s handicapem. Byla Barbie autistka, taky prodávali třeba panenky s cukrovkou nebo nevidomé Barbie. No ale teď se objevuje panenka, která je těhotná, což je vlastně šok, protože už kdysi dávno byla poptávka po těhotné Barbíně. A společnost, co vyrábí Barbíny, tak tvrdila, že jako taková Barbína nikdy není těhotná, takže nedává logiku vyrobit takovou panenku. Nicméně doba se mění a teďka jsem narazil na to, že se aktuálně začíná vyrábět originální, oficiální těhotná panenka Barbie. Tak evidentně opravdu doba se mění. Jak to bude asi fungovat, nevím. Myslím si, že vaše malé princezny to objeví, protože to budou určitě chybní doma. Tak bych jako typoval to nějaký magnetický odnímatelný bříško. Tam bude nějaký malý miminko a tak dále. Uvidíme, nakolik to bude kontroverzní. Každopádně, pokud hledáte v obchodech novou těhotnou Barbie, tak věřím, že velice brzy se dočkáte i té rozvedené Barbíny. To známe všichni, ten nejdražší, že jo, rozvedená Barbína, zatímco všechny ostatní stojí kolem 5 kila, tak rozvedená Barbína stojí 1500, to protože k tomu je i Kenův dům, Kenovo auto, Kenova loď a i Kenova právnička. To je novinka teďka. Radio Kiss.

0: hodí.
1: A když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
2: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
3: v 7 ráno.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: ten tvůj. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, já vás musím tak jako trošku naladit na to, co vás čeká po 14. hodině. Radek a Magda, odpolední jump, už se to chystá. Navíc i dneska se vyplatí poslouchat, protože máme pro vás vstupenky do amfiteátru Loket, kde se pomalu, ale jistě ladí mejdan na tento víkend. Ano, v sobotu u hradu Loket v amfiteátru venkovní Dýza, mejdan, 90s party Rádia Kiss, na které vystoupí nejenom DJové a moderátoři Kissu, ale také Groove Coverage, Erotic a Kosmonova. Tyto tři zásadní party přelomu 90. a milénia budou s vámi v amfiteátru pod hradem Loket. Ještě zbývá doplnit, jaké bude počasí, koukám na to, klikám na to. Ha, sluníčko a 20 stupňů sobota. A dobrý, to je pořád ještě léto, letní počasí a důležitý je, že tam jsou kapky deště a že tam je zlo sluníčko, takže mejdan se vydaří. Vstupenky po 14. hodině, leďte odpolední jump.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Ježkovi oči, to je vzpomínka. Přátelé, to je, no, víc jak 20 let Eminem a jeho Like Toy Soldiers, vzpomínka na hit milénia. Kdyby takovouhle muziku jste chtěli slyšet víc a víc a víc, tak laďte náš páteční speciál Best of Millennium. I tento pátek vás provedu mezi 18. a 22. A dokonce, pozor, budeme hrát nový song Madony a Kylie Minogue. Takovou ochutnávku. Tak, každopádně zpátky k Eminemovi. Já jsem si vybavil z té, přátelé, historka ze showbiznisu. Velký kamarád, mimochodem Eltona Johna. Jsou sice trošku věkově jinde, ale Eminem a Elton John velcí přátelé mimochodem. A když Elton John uzavřel před časem registrované partnerství, tak Eminem okamžitě přispěchal se svatebním darem. A teď pozor, co mu poslal. Poslal mu dva diamantem posázené erotické kroužky, co by pomůcku pro muže na různé hrátky erotické. Tak takovýhle dáreček mu poslal, Elton na to pobavilo a i nadále zůstali přátelé, rozhodně ho to neurazilo. Tak takovýhle šprýmař je Eminem. Přátelé, po 14. hodině vysílání plné šprýmu a zábavy, protože to bude odpolední jump, těšte se na Radka a na Magdu. Hezké odpoledne a já zítra v 10 moc se těším. Pa!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme hezké odpoledne, pojďme spolu nejdříve na dopravní informace. Nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, je to 227. kilometr. Bouralo se bohužel také v Olomouci v ulici Hněvotínská, no a jedna dopravní nehoda i v Liberci v ulici České mládeže.
2: Přátelé, kamarádi, startuje odpolední jump, jdeme na to.

0: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
2: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávám a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Je oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
2: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Mladí lidé z generace Z podle něj dávají před některými běžnými výdaji přednost zážitkům. Třeba hudebním festivalům. Skoro polovina z nich by kvůli vstupence omezila stravování mimo domov. Třetina dokonce i nákupy oblečení. Problém je pro ně ale postupné zdražování lístků. Pro většinu mladých lidí se festivaly staly také významným důvodem k cestování. Situace pro houbaře se zatím nezlepšila, naději ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidali další deště, za týden nebo 10 dní by se mohly objevit houby, jako třeba žampiony nebo bedly. Z lesa teď zpátky domů.
5: Ještě nedávno vozila cestující nedaleko Berlína. Dnes prochází renovací v liberecké vozovně. Historická tramvaj T59M, kterou se podařilo získat za pouhých 500 eur, je zase o krok blíž návratu do provozu. Pokud vše půjde podle plánu, cestující by se s ní mohli svést už příští rok.
2: Sport.
4: Ještě do světa tenisu. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Tím bojuje o návrat k tenisu. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: A hned po Tomášovi začíná odpolední jump s Magdou a Radkem.
7: A hodně stylově, protože připravený je Gigi Agostino.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Přátelé, 14. hodina je tady a s tím samozřejmě začíná náš odpolední jump. Magda Vronková, Radek Hrdina. No a dneska musíme napravit jednu chybu ze včerejška. Musíme dneska hned popřát Radimům, kteří jsou v kalendáři, protože včera jsme to tak nějak asi trošku opomněli.
1: No, včera jsme opomněli, ale to jako se není čemu divit. Včera tam byl nějaký, nevím, ty...
0: Bartoloměj, mám
1: no, no něco asi takovýhleho, ono jich není moc, no.
0: No, takže dneska to prostě napravujeme, samozřejmě všem Radimům přejeme všecko nejvíc nej. Koukám, přátelé, že vás je celých 20 514 v České republice.
1: A Radim je jedno z mála men, které poráží Prahu. Mm-hmm. A myslím, že první je Ostrava.
0: Fakt jo.
1: Tam, opravdu už jsem to říkal, že kdykoliv jsem tam byl s někým seznámen, tak mi přišlo, že každý druhý, třetí je tam Radim. To nemyslím nějak zle.
0: Jasně.
1: Takže všechno nejvíc nejlepší dají do těch končin. No. Radimové, ať se vám daří. Jinak pospátku Midar, já to používám spíš, člověče. U mě Radimové jsou Midarové. Já nevím, proč vám Midar se mi líbí.
0: Radim Midar. Oni ti co poradí a on mi pak Midar.
1: Midar. Jo? Jo. Midar.
0: Začíná odpolední jump a dáme si Enrique Iglesias.
2: Radek a Magda. Odpolední jump na Radio Kiss.

0: Express Hit v jedné vteřině.
1: Včera jsem hádal já, to znamená logicky, dneska se to takhle pěkně překlopí a bude hádat Magda, kdyby náhodou nerozpoznala. Samozřejmě přicházíte na řadu vy a vaše mobilní aplikace, takže zapnou Shazamy a jim podobný ještě věci, jo? Ale já vůbec asi jsem nikdy neskoušel, já ani tu aplikaci nemám staženou. Ano. Jestli by vlastně za tu vteřinu, co tady pouštíme, je vteřinu dvě plus minus.
2: Rozumím.
1: Jestli by to rozpoznala.
2: Já to stažený mám a nikdy jsem to teda neskoušela, člověče, a vlastně si to ani nevyzkouším, protože to hrajeme my dva, takže
1: no,
2: jedině se záznamu, no. Ale dobrá,
1: připravená takže je věc, která je z vedlejšího Německa.
2: Je.
1: Jo. Je to německý projekt, je to německý člověk a dokonce byl ve skupině motající se, kterou tady hrajeme taky pravidelně, a to je Royal Gigolos. Ale tohle je úplně jiný projekt.
2: Super.
1: Tak ale to na tobě.
2: No tak jo, ježišmarja. Ježišmarja to není.
1: Ježišmarja to není.
2: Skoro. Daydream. Počkej. The Daydream. Není to jeden z těch tří, co tam je v sobotu teďka?
1: Sobotu na lokti a jak se jmenuje jeden ten ze tří?
2: Počkej, Groove Coverage poznám, Jiro, tak ta Kosmonova.
1: Kosmonova! Yeah! Jinak samozřejmě vlastní jméno je Michal Nering a ten bude v sobotu jako Kosmonova. S těma neskutečnýma peckama, tam to pojede prostě.
2: Ty bláho.
1: Na lokti, tuhle sobotu, loket u Karlových Varů. Přátelé, buďte tam, my tam budeme.
2: Ženský, doražte všechny taky, protože z moderátorek jsem tam jenom já, tak mě musíte podpořit, takže vás tam všechny chci vidět, jo?
1: Chcete mít furt genderově vyrovnaný, tak makej. Kiss hit.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy.

0: Ladíte odpolední jump na Radio Kiss. Otázka na mého kolegu tady. Jsi zapomnětlivý?
1: Ano.
0: Fakt?
1: Jsem zapomnětlivý a dost často, ale takový jako normální věci. No, i když asi teď, kdyby tady byla moje máma, tak se bude hodně smát. Protože, přátelé, já jsem schopný opravdu odejít z domova a vrátit se tam téměř po každé. Mobil. Kecky na cvičení, nevím, jasně. Cokoliv prostě, jakoby, co zrovna na tom chvíli nebo za chvíli budu potřebovat.
0: Ty máš brýle na nose teďka, zapomínáš takhle brýle někdy?
1: Ano, zapomínám brýle a samozřejmě poloslepí mi můžou jenom dosvědčit, že nejhorší je, když je někam odložíš.
0: Ano.
1: Třeba dám příklad, já mám tmavý obroučky a dám je na třeba tmavý kalhoty.
0: Jo.
1: Odejdu, vrátím se a teď nevím, kde jsou. Přátelé, já jsem dohnán k tomu, naštěstí mám. Že si musím vzít jiný brejle, kde vím, kde jsou,
0: ano.
1: Abych našel ty první brejle.
0: No,
1: jinak je nenajdu. Jako.
0: My si za chviličku řekneme o jednom případu jedné ztracené věci, která se posléze po pár letech našla. Co to bylo a kde to ten dotyčný měl? Tak to si řekneme za chvilku.
1: Ztracená láska.
0: Kéž by. Ta se nenašla.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.
3: Yes. It is not that fun.

0: My se teď podíváme za jedním pánem z Ameriky, který jakoby na nějakých zhruba asi 5 let prostě přišel o sluch. Jo. Bavili jsme se tady o ztracených věcech, když ztratíš sluch, to je strašná věc samozřejmě.
1: Třeba pro takového hudebníka, moderátora, rozumím. Nebo někdo, jo. Kdo potřebuje slyšet.
0: Jo, je to prosím, je to fakt smůla. Nicméně tento pán prostě furt mu to tak jako neštinkroval, říká, proč jako prostě neslyší, nebo slyší blbě jako hrozně. A tak zašel k doktorovi, že? Tam ho nějak zbádali a po pár minutách vzali pinzetu a tomu pánovi, prosím vás, z uší vytáhli špunty, na který on v roce 2022 zapomněl, když si je tam strčil a letěl do Austrálie na výlet. Během letu nebo prostě něco chtěl klid, že jo, tak se prostě dal špunty do uší, blablabla.
1: Jak můžeš zapomenout na to, že jsi si strčila něco do těla?
0: No.
1: To je jedno kam, sorry, jako, to je fakt jedno kam. Prostě si něco někam nadspeš.
0: Já nevím.
1: A zapomeneš na to?
0: Třeba si myslel, víš, jako třeba si dal nějaký drinčík, něco, že usnul, prostě přiletěl na zem nebo dosedl na zem, že on si říkal, že má takový ty zalehlý uši, víš, jak když třeba máš po letu nebo tak, jo. A ono furt ne, já ne, prostě, že jo, slyšel blbě a prostě zapomněl, že tam máš punty. Prosím vás, dávejte si na ty špunty pozor.
1: Ty jo, neházejte ty špunty z těch oken, pak to padá někomu do uší a ani neví, že to tam má, prosím vás. No ne, ale teď mě právě otvírá tu konspirační teorie, jestli třeba Ludwig van Beethoven nebo náš Bedřich Smetana. Tam neměli špunty, chudáci.
0: Čověče, a nikdy jim to nevytáhl.
1: A nikdy jim to nevytáhl, a oni to takhle tak dohráli už prostě na hluchu.
0: No, ale tak aspoň, že to vstálo i tak.
1: Radši si ty uši překontrolujte.
0: A čistit.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: the Rigga Digga Ding Dong Song.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Kysáci, máme pro vás jednu mimořádnou zprávu o situaci na dálnici D5. Je to ve směru na Německo 90. kilometr. Provoz už je tam bez omezení. Jinak pojďme na D1. Bouralo se ve směru na Prahu, je to 196. kilometr. A jedna dopravní nehoda bohužel také v České Lípě v ulici Děčínská.
3: Já mám docela slušný výčet dopravních nehod, dávejte dobrý pozor. Hradec Králové, Náchodská, Teplice, Lipová. Dále je to Opava, Těšínská a Uherské Hradiště, Pivovarská. A nejčerstvější je v Praze na Vršovické ulici.
2: Tak buďte opatrní a šťastnou cestu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
4: Rádio KISS počasí.
5: Je oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
4: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Konec letních prázdnin znamená pro rodiče nákupy sešitů, penálů a pomůcek, ale také každodenní cesty s dětmi do a ze školy nebo na kroužky. Asi polovina rodičů má první dny školního roku za stresující. Stejnému počtu lidí vadí vyšší výdaje. Tak to ukázal průzkum. Vyšetřovatelé našli u letiště v Lipsku třetí dron. Údajně souvisí s hybridním incidentem ze začátku srpna. Kriminalisté objevili také stopy vojenské výbušniny Hexogen. Bezpilotní stroj byl údajně nalezený vadný. Teď se vrátíme zpátky domů.
6: Zoo Praha láká návštěvníky na pestrou škálu zvířecích mláďat, včetně populárního lachtana Jabulanyho. S blížícím se koncem prázdnin ohlašuje zoo vysokou návštěvnost a připomíná poslední příležitost využít speciální večerní vstupné za zvýhodněnou cenu. Pro KISS Blanka Holoubková.
4: Sport.
5: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden klíčová prověrka před mistrovstvím světa. To se hraje na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve Finsku a trenérský tým bude mít k dispozici skoro všechny hráče, kteří hrají v zámořských soutěžích a kteří potom na listopadové generálce ve Švédsku budou chybět. Tolik z hokeje, tolik zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
7: Tomášovi moc krát děkujeme a hodinka druhá v pořadí odpoledního jumpu na svém startu.
8: Dáme si samozřejmě skvělou muziku, v tomto případě Fun Factory.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss krátce po 15. hodině, odpolední jump samozřejmě. Věřím, že spousta z vás, kysáci, jste vášniví pejskaři, že máte prostě pejsky, chodíte s nimi na procházky a tak dál. Samozřejmě kočičkáře taky máme určitě. Ale prosím vás, vy pejskaři, za chviličku pro vás budeme mít jednu takovou radu. Pokud chodíte s vašimi pejsky někam na tury, na nějaký vejlety a tak dál, tak byste si měli na něco dávat pozor, hlavně aby to ten váš chlupatý drobeček nějak potom neodnes. No. To se totiž jako přihodilo. A...
1: Takže prostě nechodit kolem čínských restaurací.
0: Jo, člověče, to je asi dobrá rada. No. Ty máš pejsky, nemáš pejsky, nemáš pejsky.
1: My máme pejska.
0: My máte
1: pejsky. Já nemám, já na něj nemám čas, já prostě razím jednu věc, nepořizuj se psa, když prostě nemáš čas,
0: souhlasím,
1: aby někde trpěl nebo tohle. Mm-hmm. Ne, ale samozřejmě u mojí maminy je, máme už druhýho mopse.
0: Ježiš.
1: Někdy jsme měli holčičku a světlou a teď máme úplně černýho Tonyho.
0: A prdí?
1: Co?
0: Prdí?
1: Nehorázně.
0: Dobře, ne, takže...
1: Umíš si udělat flek v obyváku.
0: Za chviličku tady zmiňovaný pejsek a na co si dávat na procházkách pozor.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kiss.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Rada pro všechny pejskaře. Hlavně tedy pro ty z vás, kteří chodíte s pejskama třeba někam na tury, na výlety po horách a tak dál, jo. Opravdu si hlídat, aby váš pejsek prostě cestou něco ošklivého nesnět, jo. Případně prostě se někam nezatoulal a tak dál. Podíváme se na jeden případ ze Skotska, kdy si takhle paní vyšla právě se svojí labradorkou a ta chudinka cestou snědla pohozené konopí. Chudinka z toho byla tak mimo, ta labradorka samozřejmě, že jí musela dolů snést horská služba. A chudinka se motala, nevěděla vůbec jako co by.
1: Rozumím, ale od té doby podle mě ten pejsek chce chodit jenom touhle trasu.
0: Já to bylo tak fajn.
1: To bylo skvělý, tyjo, než mě nesli dolů, tyjo. Půjdeme zase znovu na ten kopec.
0: Panička, a vezmeš se mu ty pamlsky, co jsi tam měla minule. No, takže tak, no. Chudinka. Ale bude zdravá, to je důležité. Hmm.
1: Někteří lidi by zajímalo, kde to bylo, ta trasa.
0: Bylo to ve Skotsku.
1: No, kde tak to už je trošku z ruky, přátelé. Zbytek si najděte sami.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: stránky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: V tuhleto chvíli se přesuneme do naší sportovní rubriky a přesuneme se směr fotbal.
2: Fotbal, no, ale tohle je zajímavá zpráva, no, dávejte, ale dobrý pozor. Až odpoledne nastoupí Bohemians ve druhém kole MOL Cupu na půdě ZAP. Ano, ZAP. Možná proti ním bude stát nečekaný soupeř. Třetiligový celek totiž podepsal nigerijského křídelníka Ubonga Ekpaye, jenž dříve působil ve Slavii,

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, jak funguje hrací kostka, tak to asi zhruba tak tušíte. Doufáme taky, že tušíte, že právě hrací kostka je velice důležitá při této soutěži, která se jmenuje 7 v 7. Ale proč vlastně?
2: 7 hodin ráno, třetí volající dostane šanci prohodit na dálku jedním z našich kolegů raních, aby vlastně propadla po schodišti naší věže, ano. A vytočí se tam, spadne tam nějaký to číslo právě na hrací kostce, 1 až 6. Násobí se to číslo, které padne, 1000. Pokud ale je 6, tak je to 6000. Ale automaticky máte bonus 1000 k tomu, takže 7000 v 7 ráno.
1: Jak to dopadlo druhý den v týdnu?
3: Házím kostku do věže za 3, 2, 1, teď. Vláďo, druhý den v týdnu, to znamená, že na účet ti letí 2000 korun.
4: Tvojka,
5: jo, super,
3: hezký.
1: No vidíte to, kysáci, takhle snadno se dají v 7 hodin ráno získat peníze. Stačí se do studia dovolat jí jako třetí, no a pak už je držet palce.
2: Hodně štěstí v 7 ráno zítra.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
7: I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Přejdeme rovnou na zprávy od vás, kysáci. Kuba Kubánec ví víc.
2: Chtěl bych nahlásit jednu brněnskou dopravní nehodu. Je to na Vídeňské ve směru do města, tak na křížení zde jednou nahoře na nájezdu. Teď tam do sebe kleplí dva osobáčky.
1: Děkujeme, Kubo. Bouralo se taky na dálnici D1 ve směru na Prahu 196. kilometr a jedna dopravní nehoda na D0 ve směru na D1 22. kilometr.
3: Česká Třebová, Rígerova ulice, dále Kroměříž, Purkyňová, tady se bouralo přímo v Teplicích, je to Bohosudovská, tady máte dopravní nehodu, a Šenov u Nového Jičína, Dukelská ulice.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
6: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
7: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
3: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Radio Kiss. Počasí.
8: Je oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Jdeme cvičit. Pouhých 20 minut elektrických impulzů na místo mnoha hodin v posilovně. Tak zní jeden z nejčastějších sloganů takzvaných EMS studií. Tento trénink ale dobývá svět, včetně Česka. V zahraničí i u nás je čím dál populárnější. Pod odborníků ale zázraky nečekejte. Klasický pohyb totiž nenahradí a navíc není pro každého. Nad Středomořím se opět čeká vlna veder. Ta může být dokonce největší v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty až 45 stupňů Celsia. Extrémní horko zasáhne i Balkán. V závěru týdne se teplý vzduch okrajově dostane i k nám. Teď se vrátíme zpátky domů.
9: Ještě nedávno vozila cestující nedaleko Berlína. Dnes prochází renovací v liberecké vozovně. Historická tramvaj T59M, kterou se podařilo získat za pouhých 500 eur, je zase o krok blíž návratu do provozu. Pokud vše půjde podle plánu, cestující by se s ní mohli svést už příští rok.
3: Sport.
8: České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky. Ty mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za Srbkami. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
10: Tomášovi za zprávy moc děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
11: A budeme startovat Tracidem, ta je legendární.
3: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy. Life is too short.

0: Už za malou chvíli, přátelé, se vydáme v hodině další pořadí třetí odpoledního jumpu na rádiu Kiss do Indie a bude to hodně záhadný.
1: Záhadný?
0: Záhadný.
1: Člověč,
0: a žádný Taj Mahal.
1: Žádný Taj Mahal, bude novej milionář z Chatrče.
0: Půjde o jednu studnu a to my tady v Čechách máme rádi, protože starý Bruna ten deloval studny, že jo, co se budeme. Ale tato je záhadná něčím jiným.
1: Vyskočí džin.
0: Kéž by.
1: Tak uvidíme.

0: Slibovali jsme vás, že vás vezmeme do Indie za jednou záhadou a ta je spojená se studnou. My známe studny tady v České republice tak, jako že mají průměr metr, metr a půl, třeba metr 20, nevím, netuším. A pak je hluboká,
1: ano.
0: Že jo, a táháme z ní nebo čerpáme vodu. Tady ta, ale přece jenom je po obvodu opravdu x metrová, na průměr 1, 2, 3, dejme tomu 10 metrů.
1: Zhruba,
0: jo, cca. No a ta záhada spočívá v tom, že voda je téměř nahoře, dejme tomu, že metr pod okrajem, a je jí tam dost, jenže ona, ta studna, vlastně v uvozovkách vypadá, jako když se hýbe, protože ze strany na stranu až po okraj, leckdy i přeteče, ta voda lítá zprava doleva.
1: Yep.
0: Já bych to připodobnil tomu, když přijdete třeba do nějakého akvaparku, jsou tam takový ty atrakce, jak si vlezeš do takového polokola.
1: Jasně.
0: A když se dva proti sobě rozhýbou, tak vlastně tu vodu rozhýbaj. Jenže tady ta voda se hýbe sama.
1: Prosím vás, je to opravdu skutečně normálně, nic tam není okolo, prostě jenom takhle jako kámen okolo, studna, v tom voda, která se ze strany na stranu docela dost vysoko fakt hýbe.
0: Taj úplný jev znepokojil místní obyvatele, kteří samozřejmě okamžitě začali panikařit a že se blíží zemětřesení,
1: no,
0: to znamená, že začali vyskakovat z baráků, aby tam nebyli, aby to na ně nespadlo a tak dále. Jenže to nepřišlo. Vlítli na místo geologové, ty to vyloučili. No a případem už se začala zabývat i indická vláda, protože záhada je opravdu velká a tým vědců na ní teďkon začal teprve pracovat a nevědí se s tím rady. Proč? To dělá ta voda.
1: Já bych to vypustila, napustila znova, schválně si to bude pokračovat.
0: Já bych to nevypouštěl prostě, ale jako je to až strašidelný. Se koukali na videa,
1: ano.
0: A musím říct, že to je prostě divný.
1: Určitě to najdete na internetu, tak na to klidně mrkněte. Já si myslím, že jsou to nějaký rybky a děli si z nás srandu.
0: Rybky?
1: Prostě. No.
0: Tak to tam musí být vorvani. Tak čtyři.
2: Radek a Magda. Odpolední Jump. Na rádiu

Takhle zní léto na rádiu Kiss. Ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: se hodí. A když je to třeba 7 000, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz. I might never be the one you take home to mother.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
2: Zdraví vás Kuba,
3: Lenka,
4: Alex,
5: Katka
6: a Lukáš.

0: Ladíte Rádio Kiss, máme krátce po půl páté odpoledne. Kysáci, taky jsme vám ale slíbili včera, že celý tento týden v odpoledním jumpu budeme rozdávat lupeny. Na co?
1: Na loket, ale ne, samozřejmě na nějakou prohlídku, ta je sice krásná, určitě skvělá, můžete ji spojit předtím,
0: určitě,
1: než půjdete na 90s party.
0: Přesně tak, s náma, s moderátorama Rádia Kiss, samozřejmě Groove Coverage, Kosmonova a taky Erotic tam budou vystupovat. Takže my jsme mohli zase nějaký ty lupeny dát, co?
1: Dáme je, my je dáme, buďte připravený, nicméně, prosím vás, je to loket. A je to vlastně Karlovy Vary Sokolovsko, jo? Takže kdyby někdo třeba byl z Ostravy, tak musí počítat s tím,
0: přesně tak,
1: že pojede přes celou republiku.
0: No jinak, kysáci, až uslyšíte song od Lumidy a Fatman Scoop Dance, kdybyste náhodou nevěděli, je to vlastně remix Whitney Houston, tak jakmile uslyšíte tenhle ten song, tak už budete volat do studia 210-323-323.
1: A taky koukněte na sociální sítě Rádia Kiss, my jsme tam s Magdou, upíchli, uvařili pozvánku na tuhle sobotu, abyste věděli, kdo všechno tam bude.
0: Tak jo, Lumidy, Fatman Scoop a Dance, váš signál, kdy volat.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Kysáci, už se nám to krátí, už opravdu jenom pár dnů a potkáme se opět na 90s party a to tentokrát v Lokti, kde s náma budou vystupovat Groove Coverage, Kosmonova a nebo také Erotic, bude to naprostá jízda.
1: Můžete kouknout také na sociální sítě Rádia Kiss, kde je Proklik, kde můžete koupit lupeny, protože samozřejmě pokud je koupíte tak nějak s předtím několika dnů, tak jsou o něco levnější, než když přijedete na místě v sobotu, tak jenom abyste věděli, když vás pojede auto, třeba 4 lidi,
0: ano,
1: tak to máte hned prostě levnější o x-tovek. No, to už je na vás, ale my tady máme soutěž, takže...
0: Máme soutěž, někdo už se nám dovolal do studia, koho pak tam dneska máme, halo, halo.
2: Ahoj, ahoj, tady Nikola.
1: Ahoj, čau, Nikolo. Nikolo, prosím tě, odkud telefonuješ?
2: Z Krajkoví.
1: Ne, co máš na sobě, ale...
2: Obec je
1: Krajkova. Ježíš, takhle se to jmenuje, hezky, jo.
0: No,
1: to je pěkný.
0: A on už měl tady krásný představy.
1: No, ježišmarja, věčeče, Krajkova. Kde to je?
2: To je kousek od Sokolova. Karlovarský kraj.
1: V tom případě je od Lokte?
2: Kousek od Lokte.
0: Hezky.
1: No, tak to je nádhera.
0: Naprosto ideální.
1: Prosím tě, my ti dáme 4 kontrolní otázky. Musíš je mít 100%, jo?
2: Mm-hmm. No, budu se snažit.
1: Dobře. Prosím tě, Nikolo. Když ti dáme 4 kontrolní otázky, kolik ti dáme kontrolních otázek?
2: Myslím,
1: 4. Ty jo, dobře. Ne,
0: je skvělá!
1: Ona je prostě skvělá!
0: Tak jo, Nikolo.
1: To je celý.
0: Lupeny jsou tu.
1: Nebuď ve stresu.
0: Poslední otázka na tebe, Nikčo, prosím tě, koho bereš sebou?
2: No určitě dceru, my jsme taky prostě
0: kisky,
2: no.
1: Kisky. Kisky. Říkáme kysačky, ale kisky se mi taky
0: kysačky
1: líbí.
0: To zavedem.
2: Já mám trému, kysačky prostě.
0: Nemusíš mít trému, co je ale důležitý, musíš mít sebou lupeny v sobotu, abyste dorazili hlavně na naši 90s party, tam se vidíme.
2: Se těšíme.
1: Sobotu na Lokti, Nikolo.
0: Tak jo, měj se, ahoj. No vidíš to, tak dneska se nám to takhle krásně povedlo a nebojte se, kysáci, dneska je úterý, to znamená, ještě nám pár dnů na rozdávání lístků zbývá.
1: A nebo si kupte lupeny a v sobotu se každopádně vidíme, bude to velký.
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci Martin má pro nás zprávu ohledně dopravy.
2: Tak po hodině jsem projel od Slavkou a Brno a D1 od Prahy, stojí to tady taky.
1: Děkujeme moc krát. Bouralo se na dálnici D1 ve směru na Brno, je to na 19. kilometru. Jedna dopravní nehoda dálnice D48 ve směru na Olomouc 27. kilometr. A pak tady máme ještě dálnici D0 ve směru na Rozině na D7. Tam je dopravní nehoda na kilometru 16.
3: Český Těšín, Ostravská ulice, tady se bouralo Brno, venkov okres, legendární Ivančice, Tesařovo náměstí, i tady je dopravní nehoda a Jabloné pod Ještědí na Liberecku, Lidická ulice.
1: Šťastnou cestu s rádiem KIS.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Britské ulice zaplavily v 90. letech drogy a bylo s tím třeba něco udělat. A tak se tým obyčejných úředníků naprosto bez přípravy vydal na tajnou misi s cílem zničit gengy pašeráků a dílerů. Seriál podle skutečné události si s dokonalou britskou anglinou užijete na streamovací platformě během 6 večerů, anebo najednou během jednoho odpoledne. Tak brýle, chipsy, volume na chrchc, dejte si utajené legendy. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: Přesně důvod, proč já mám Radio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
2: Díky apce Radio Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
6: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
2: Apku Radio Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Kiss počasí.
7: Je oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Mladí lidé z generace Z podle něj dávají před některými běžnými výdaji přednost zážitkům. Třeba hudebním festivalům. Skoro polovina z nich by kvůli vstupence omezila stravování mimo domov. Třetina dokonce i nákupy oblečení. Problém je pro ně ale postupné zdražování lístků. Pro většinu mladých lidí se festivaly staly také významným důvodem k cestování. Situace pro houbaře se zatím nezlepšila, naději ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidali další deště, za týden nebo 10 dní by se mohly objevit houby, jako třeba žampiony nebo bedly. Z lesa teď zpátky domů.
8: Zoo Praha láká návštěvníky na pestrou škálu zvířecích mláďat, včetně populárního lachtana Jabulanyho. S blížícím se koncem prázdnin ohlašuje zoo vysokou návštěvnost a připomíná poslední příležitost využít speciální večerní vstupné za zvýhodněnou cenu. Pro Kiss Blanka Holoubková.
2: Sport.
7: Ještě do světa tenisu. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Tím bojuje o návrat k tenisu. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
9: Muzika nachystaná, my jsme nachystaní, ještě jedna hodina od plného jumpu.
10: Tak kysáci, buďte s náma taky s Alex Party, Don't Give Me Your Life.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: 20. srpna. No jo, už nám to tak nějak finišuje, nechceme být jako stresující, ale prázdniny pomaličko ještě končí, ale přece jenom ještě pár dní, kluci a holky, přece jenom máte.
1: Děti ještě určitě pár dnů budou užívat a rodiče už jsou podle mě některý jako docela i natěšení, že začne škola.
0: No, tak jako beru to teda jenom z úhlu mého pohledu, kdy syn se těší do třetí třídy.
1: Jasně.
0: Je to ještě jako, že už bude třeťák a že už zase bude vítat prvňáky a to je takový to,
1: jo, to je
0: jak
1: hezký.
0: Chceme všichni být velký, že jo, pak když jsme velký, chceme být malý.
1: Přesně tak. Tak hlavně přejeme teda fantastický start do nového školního roku, tedy až za týden.
0: Až za týden.
1: No a my si dáme za chvilku rubriku Víte, že? Jump.
2: Odpolední Jump. Kiss.

0: baví, baby.
1: Víte, že?
2: Kysáci, v dnešní rubrice Víte, že se podíváme tak trochu zpátky do minulosti. Víte, že v roce 1833 zaplavilo oblohu až 100 000 meteoritů za hodinu?
3: Za hodinu. Wow.
2: Lidé si tenkrát mysleli, že přichází konec světa. Já se mi vůbec nedivím.
3: Ty je tohle, co vidět, to musí být jako hodně velká světelná show.
2: Já bych se i v dnešní době bych se teda dost bála, že už
3: no
2: je to moc.
3: No taky samozřejmě, nebo bál, no nějaká obava asi určitě přišla, ale musí to být krásný jev přírodní teda. A ty jsi říkala rok 1833.
2: Rok 1833.
3: Škoda, že jsi mi to neřekla dřív, o čem to bude.
2: Proč?
3: Zavolali bychom silně, ta jediná, která se to pamatuje.
4: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
5: Odpolední jump.
4: Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
1: Na chatě.
0: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
1: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
0: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss. Kosmonova.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Nebude to fotbal, nebude to hokej, bude to tenis.
2: A bude to US Open, protože naše Kateřina Siniaková s britským parťákem Henrym Pattenem vyzvali v osmi finále smíšené čtyři, chcete-li v mixu, na US Open hvězdný pár. A to Novaka Djokoviče a Arinu Sabalenkovou.
1: Jej.
2: Tohle to bude jako asi těžký zápas a vypadá to tak v průběhu, protože Arina Sabalenková, Novak Djokovič proti Kateřině Siniakové a Henry Petnoy zatím 4-1.
1: Fíha, no to je i škoda, tyjo. Možná si to teďka pustím, až skončíme, jestli ještě stihnu, protože to samozřejmě tohle může být hezký
2: to nebylo tenis. Rychlý moc, protože 4-1 začali před chviličkou. No, zatím to vypadá jednoznačně.
1: Možná
2: ale
1: to otočit.
2: Můžou tak to otočit.
0: Branky Body Jump na

0: Přátelé, 17. hodina 40. minutka se nachýlila a to pro nás dva znamená, že samozřejmě my se s váma pomalučko, ale jistě loučíme. Vojta Sklenář už je připravený, samozřejmě taky jukeboxy, takže pokud máte hudební přání, už teďka si ho můžete chystat.
1: Úterý radím ještě jednou všechno nejlepší, my se opravdu loučíme, mějte krásný úterní večer, 4 hodiny jukeboxu nachystány, teda nachystány, tak jenom z části, technicky ano,
0: no.
1: Ale ty přání, to teprve všechno přijde.
0: Takže nezapomeňte 210-323-323 nebo hlasovka přes apku Rádia Kiss, my se slyšíme zítra.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump na Rádiu Kiss.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice pár minut před hodinou 18. Se zdržením počítejte, pokud máte namířeno na Brno po D1, a to už od 180. kilometru do nějakého 196. Před Brnem zdržení i na D2 od kilometru 3. A zdržíte se taky, máte-li namířeno z Prahy směr České Budějovice, a to před Benešovem. No a pokud jedete po Pražském okruhu ve směru na letiště, tak zdržení mezi 4. až 6. kilometrem a ve směru na D1 mezi 22. až 16.

0: Quiz počasí.
1: Je oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ubytování se psem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s mazlíčky je taková, že se nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Hotely a penziony, které umožňují ubytování s domácími mazlíčky, mají proti ostatním konkurenční výhodu. Úroda je sice letos kvůli vedrům špatná. Na druhé straně se na jihu Moravy daří fíkovníkům, keře byly obsypány, jako by rostly v Chorvatsku nebo v Itálii. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Ještě nedávno vozila cestující nedaleko Berlína. Dnes prochází renovací v liberecké vozovně. Historická tramvaj T59M, kterou se podařilo získat za pouhých 500 eur, je zase o krok blíž návratu do provozu. Pokud vše půjde podle plánu, cestující by se s ní mohli svést už příští rok.
0: Sport.
1: Teď do světa hokeje. Za poslední dva roky to byl nejproduktivnější hokejista Mladé Boleslavy. Útočník Dominik Lakatoš ale překvapivě končí. Od vedení dostal 3 týdny před startem nové sezony vyhazov, a to prý ze sportovních důvodů. Údajně po společném vyhodnocení dosavadního fungování hráče v týmu. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Po zprávách čas na muziku, vy budete vybírat, protože je 6 večer a to je čas jukeboxu. S vámi je Vojta Sklenář a teď Skupčíci.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss.
4: Be happy.

0: Ladíte Kiss, máme 8 minut po 18. Odstartovali jsme Jukebox a já vám všem přeju hezký večer při úterku a Radimům přeju všechno nej k jejich dnešnímu svátku. Třeba nějakému Radimovi zahrajeme během těch necelých 4 hodin, no bude to záležet na vás. Posílejte hlasovky přes aplikaci Radia Kiss a nebo volejte sem k nám na 210 323 323.
1: Zdravím všechny kysáky, tady Krtek, Kristýna, Honzik, zdravíme ze slunného a teplého Egypta. Chtěl bych zahrát, prosím, písničku od Tiesta Love Comes Again pro všechny, co poslouchají, a pro Čechy do Česka, kde asi není tak teplé počasí jako tady u nás. Ať si to všichni užívají, konec zbytek léta, mějte se hezky.
0: No, není tady tak jako teplo, jak vidíte, to je jasný, no. To je. Tak užívejte moc, teď i Tiesta, posílám ho Love Comes Again, dlouho jsem neslyšel a myslím si, že nebudu sám.

0: 210-323-323, známé to telefonní číslo, myslím si, že i dobře zapamatovatelné. A teď na něm někdo z vás. Kdo pak tam? Rádio Kiss.
1: Ahoj, ahoj, tady Fanda a Tomáš.
0: Ahoj, ahoj, Fando a Tomáši. A mluvím s kým? S Fandou nebo s Tomášem?
1: S Fandou.
0: Fando, co bys chtěl pustit?
1: Prosím tě, já bych chtěl pustit pro svého miláčka, který má dneska krásný narozeniny. A je to písnička z Top Gunu z Mavericka. A je to Lady Gaga.
0: Takže takovouhle romantiárnu tam dáme, jo?
1: Romantiárnu, no.
0: Tak když jsou to narozeniny, tak to je jasný. Tak dáme. Vy? Tak můžeš jí popřát, Fando, takhle do celého éteru Kisu.
1: No, můžu. Tomi, tak povídej. Řekni, mami, všechno nejlepší.
0: No, kluk není moc slyšet teda, měl bys to, Fando, spíš překládat asi.
1: Jo, no, on se sedí trošku, no, ještě malej. A takže všechno nejlepší, lásko, přejeme ti svým krásným narozeninám, Tomík a já. A pozdravujeme tu naši zlobrndu, která tam s tebou momentálně je a poslouchá rádio. A hlavně pro všechny, kteří jsou zamilovaní a jsou strašně šťastní.
0: A my taky přejeme, Fando. Taky všechno nej i od nás a Lady Gaga teď pouštím. Měj se hezky, ahoj.
1: Tak jo, díky moc, mějte si krásně, ahoj.

0: Ladíte Kisa Jukebox, za chvilku si dáme další jukeboxovou muziku. Mimochodem, v téhle hodině taky dáme muziku, která ovládla minulý týden naši Kiss parádu. Offenbacha, Sir Sailor a Fall to the Floor. Aktuálně číslo 1 právě v Kiss parádě. A Kiss paráda, aktuální vydání, bude zítra večer. A já si tak říkám, bude tahle muzika stále na místě prvním a nebo ji někdo vyšoupne z jedničky. Je to na vás a pořád můžete hlasovat na www.kiss.cz a zítra po 21. hodině už se to dozvíme.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Povaluju se tady už od 6 a tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
4: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
1: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Radio Kiss a taky Jukebox a taky Franta, který má přání.
1: Ahoj, tady Franta, zahrajte mi prosím Dune Hand in Hand, dělám pro kurýrní společnost, rozvážím jídlo, tak ať to jde nejenom mě, ale všem kurýrům pěkně od ruky. Díky moc, čau čau.
0: Máte taky přání hudební, tak sem s hlasovkou přes naší aplikaci ji pošlete, kterou máte v mobilu, a nebo vytočte 210 323 323, naše telefonní číslo. No a já taky ještě zahraju nemocné srdce Simče a úžasnému Míšovi, a to je vzkaz od Monči. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muzika nachystána bude, protože já jdu na náš studiový telefon Rádia Kiss.
2: Ahoj, tady Maruška.
1: Ahoj, Verouna. Maruško.
2: To je paráda, já jsem se dovolala.
1: Máš nějak velkou radost?
2: Jo, jsem se dovolala po druhý, nebo vlastně po třetí, jednou k tobě, jednou k Soně.
1: Ty to takhle jako si počítáš, jo?
2: No, úplně ne, ale je to teďko všechno nedávno během prázdnin, tak to se nedá zapomenout.
1: No, vidíš to, tak to se šikovná. Tak co pustíme?
2: Co pustíme? Moje kamarádka má dneska narosky a poslouchává práci, tak něco od toho, jak se jmenuje, sakry.
1: Jak se jenom jmenuje?
2: Enrico Iglesias.
1: Enrique Iglesias. A dáme nějakou pomalejší nebo rychlejší, co myslíš?
2: To je něco rychlejšího.
1: Rychlejšího, dobře, protože těch cajdáků on má spoustu. Ale jsou hezký, to jako o tom žádná, ale tak jo, dáme něco rychlejšího. Takže pro kolegyňku všechno nejlepší jí přeješ.
2: K narozeninám, do kavárny.
1: Do kavárny, no tak jo.
2: Míša
1: tak,
2: se jmenuje.
1: Tak pro Míšu do kavárny. Slaví kafíčkem teda.
2: Ano, no snad ne, ale dostala po Gétru žík krásnej teda.
1: No, vydá. Tak jí zdravím moc a ať si to užije a ať si užije i Enrica Iglesias.
2: Dobře.
1: Maruško, ahoj.
2: Ahoj, čau. Enrique Iglesias.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá chvilku před 7 večer na silnicích, kde se zdržíte třeba D1, máte namířeno na Brno, a to konkrétně mezi 192. až 196. kilometrem. Zdržení je taky na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 9. až 7. a menší zdržení je i na letiště mezi 15. až 19. kilometrem. Bouralo se v Liberci v ulici 1. máje a taky v Kroměříži, a to v ulici k výstavišti. Všem za volant šťastnou cestu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Startuje další hodina, ve které budu plnit vaše hudební přání, protože je tady Jukebox, tak hezký úterní večer přeje Vojta Sklenář.
3: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: je Radio Kiss, začali jsme další hodinu juboxovou a pokud byste chtěli něco pustit, není problém. 210 323 323, stačí zavolat sem k nám do studia, pokud se dovoláte, nějaká muzika poletí. A muzika poletí taky, pokud máte naší aplikaci v mobilu a pošlete mi hlasovku.
1: Ahoj Vojto, měl bych velkou prosbu, chtěl bych zahrát mojí skvělé rodině písničku od Verony Na mě nečekej. Pošli nám ji na začátek krásně dovolený na Bašce, kde jsme všichni pohromadě po 20 letech. Díky moc.
0: To je hezký, tak na Baška vodu hraju Veronu. Kam ještě bude, Míšo?
2: Ahoj, tady Míša. Chtěla bych zahrát nějakou písničku, jakoukoliv, nějakou, na kterou se dobře tancuje třeba, nebo se dobře poslouchá. Jsme teďkon na chatě. Já, moje přítelkyně, ségra a její partner Michal a hlavně naše skvělá neteř Rozárka. Tak kdybys nám tam pustil něco záživného, něco na tancování, byli bychom moc rádi, teďkon hezky opejkáme buřty na hracholuskách a je to super. Díky, Míša. No,
0: tak dobrou chuť k buřtíku, myslím si, že na tohle se dá skvěle tancovat na Veronu a taky mám zahrát ještě do práce na povzbuzení a to od Kristýny.

0: Kiss.
1: Do 10. večerní je to na vás, co se bude hrát u nás na Kissu za muziku, protože vy si vybíráte třeba na našem studiovém telefonu 210 323 323. Kdo tam teď?
2: Já zdravím, tady Jardo ze Slap.
1: Čau Jardo.
2: Ale chtěl bych zahrát Eňu, když tak.
1: Eňu bys chtěl, jo?
2: No,
1: a co když si dáme z Prodigy tu Eňu? Co ty na to?
2: Ale můžeme.
1: Jo, jo, to je takový jako takový nadupanější, že jo, než no, samotná Eňa, samotná Eňa, ta by to, kamaráde, strašně uspala.
2: No,
1: viď?
2: Tomu věřím,
1: souhlasíš,
2: tomu věřím, máš pravdu.
1: Mám tvoje požehnání teda.
2: Určitě, souhlas.
1: Super, super, takže tvojí milé budeme hrát, jo?
2: Ano, Petě, a jsme na Slapek a užíváme si volna a je to úžasné.
1: Dokdy ho budete mít ještě, to volno?
2: No, ještě nějaký 14 dní.
1: No to je krásný, tak užívejte moc a muzika je tady. Měj se, ahoj.
2: Jo, fajn, díky moc a jste fajn rádio.
1: Děkujem, čau.

pokud milujete 90, tak byste neměli chybět v amfiteátru pod Hradem Loket, kde na vás čeká velká 90s party s moderátory Rádia Kiss a taky samozřejmě s těmi, kteří v 90 zazářili. Těšte se na Groove Coverage, taky Erotic a taky Kosmonova. Tak tihle všichni budou už v sobotu právě pod Hradem Loket, taky i náš rádiový tým a dovezeme i náš rádiový Kiss Shop, abyste si mohli něco hezkého nakoupit na sebe a takzvaně se vybavit na tu 90s party. Takže nemusíte objednávat přes internet, vy co razíte do Lokte, tak je pro vás Kiss Shop a kdo vám tam bude nabízet a prodávat naše super věci? Kuba a taky Lukáš, naše noční sovy, mimochodem na Lukáše se můžete těšit už dneska v noci v nočním jukeboxu. No ale na Loket, na ten se těšte už teď o víkendu, bude to velký.

0: večer ve znamení Juboxu a ve znamení vás, pochopitelně, kteří tu muziku vybíráte.
1: Já bych prosila zahrát něco od Lighthouse Family, ať se nám hezky pracuje všem kysákům, tobě do studia a nám všem tady na odpolední. Děkuju ti moc krát, Hedvika, ahoj.
0: Hedvika by ráda, Lighthouse Family, no tak si dáme takovou pohodičku při večeru, taky mám zahrát na Slovensko, na dovolenou, a to Martinovi a samozřejmě těm, kteří jsou tam s ním, a taky mám zahrát pro Kuličku a děti, který si užívají pod stanem, aby si to krásně užili. Tak to je vzkaz od Lukyho. A Lighthouse Family už teď ovládnou éter Rádia Kiss.

0: Mia a A-Teens na vlnách rády, jak je lehce po 7:45 večer. A co bude teď za muziku?
1: Ahoj, tady Chranta, zdravím všechny kysáky. Zahrál bys nám, prosím, Modern Talking, ten super výběr, mit, mega mit. Všem přeji krásný den. Ahoj.
0: Tak dáme, Franto, mám to nachystaný, dáme to ještě někomu, ale...
2: Čau, Vojto, prosím tě, zahraj tady mému bratrankovi Vojtovi něco, tady mi pomáhá sklízet uhlí, chystáme se na zimu prostě, ať ho to trošku pozbudí. Díky moc, čau, Martin z Karviné.
0: A to je v pořádku, to je v pořádku, znáte to, že jo, až se zima zeptá, co jsme dělali v létě, tak vy v Karviné budete připraveni. Right here on the station that pays, if you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking, Cherry Cherry Lady, and it goes like that.

0: Osmá večerní je tady, já jsem Vojta Sklenář, všem vám přeju hezký večer při úterku, no a pokračujeme dál v muzice, kterou vybíráte vy.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Kiss.
1: Další jukeboxová hodina je na svém startu a my pokračujeme pochopitelně v muzice, kterou vy si vybíráte a teď vybírá Tereza, protože se dovolala. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj všem posluchačům. Poprosím o zahrátí písničky Italian Disco pro spolusedící z auta. Zrovna jsme na cestě Miraculum z Nojmo.
1: Což je docela štreka. Co si budem povídat,
2: ano,
1: že jo?
2: Tak, uzavírek.
1: A byli jste tam teda dneska, jo? Už.
2: Ano.
1: Jo. Takže dneska už jste vyjeli ze Znojma směr Milovice teda.
2: No, to jsme jeli ráno.
1: No, to jsem se chtěl zeptat, v kolik jste vyjížděli teda?
2: Sedm,
1: no vida. Tak a dobrý, jo? Bylo to super.
2: Jo, no, tak, si to skvěle užijí.
1: To je důležitý, to je důležitý. Takže na cestu muzika, Italo Disco a to vybral manžel asi, jak jsem tam slyšel, ne? Nebo? Někdo jiný?
2: No, manžel, děti.
1: Manžel, děti, dohromady. Všichni. Kolik vás jede? Nacpaný auto? Úplně?
2: Čtyři.
1: Tak jo, tak ať to utíká do toho Znojma. A teď muzika. Mějte se, ahoj.
2: Moc děkujem. Nacpaný, ahoj.

0: Ladíte Kiss a já vám přeju hezký večer. Díky moc, že posloucháte. A jestli byste chtěli si poslechnout nějakou vaší oblíbenou píseň nebo oblíbenou někoho a poslat mu ji, máte šanci. 210 323 323, telefon sem k nám, anebo aplikace Kissu, tam posíláte hlasovky.
1: Ahoj Vojto, můžu tě poprosit o zahrání písničky It's My Life od Bon Joviho pro našeho nejmilovanějšího syna Radima, který má dneska svátek. Tak mu tímto přejeme všechno nejlepší a všem Radimům taky a všem Kysákům. Moc krát děkuju. Ahoj, Jíťa.
0: A já taky přeju Radimovi všechno nej a i všem Radimům, kteří poslouchají teď lehce po 8:45 večer, a Bon Jovi taky i do Chorvatska, kde si s námi užívá dovču Šárka a Pavel. No tak zdravíme a hrajeme i vám.

Kids Luna a Vamos a la Playa. Já vám všem přeju krásný večer, za chvilku 8:30 večerní. Ten dnešní večer, tedy dalo by se říci, že no, když bych řekl pomalu bude finišovat, tak to asi ne, že jo, 3,5 hodinky a 5 minut k tomu, to ne. Každopádně, zase zítra nezapomeňte, že budeme rozdávat peníze.

0: Když je to třeba 7 000, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A k tomu, abychom vám zahráli, stačí buď poslat hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss, co máte v mobilu, anebo se stačí dovolat na 210-323-323, což se podařilo teď taky Josefovi. Zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ty nemáš rád oslovení Pepa?
2: Ale jo, taky.
1: Jo, že ses mi právě představil jako Josef, víš, což mě tak jako... Což mě tak jsem si říkal, tyjo, ten nebude mít rád, že se mu říká Pepa.
2: Je mi to jedno, Josef, Pepa.
1: Pepíček, Pepík, co?
2: Může být.
1: Pepe.
2: Taky může být.
1: Ještě nějak ti říkají?
2: Asi ne, už.
1: Tak milý Pepo, já ti pustím muziku, ty jsi chtěl Boyz II Men, tak já ti něco samozřejmě vyberu, nech se ještě chvilku překvapit. Každopádně, chceš to jenom pro sebe, nebo to chceš ještě poslat někomu speciálně?
2: Pošlu to mojí ženě Hance, synovi Matějovi, Krištofovi a Klaudii a to bude asi vše.
1: Že už se za nima řítíš a těšíš se, jo? Je to
2: ano,
1: takhle?
2: Ano,
1: no,
2: ano,
1: tak super,
2: ano,
1: tak
2: přesně
1: jo.
2: Takhle.
1: Tak už se tě dočkají brzy aspoň?
2: Už to bude tak 20 minut a jsem doma.
1: Paráda, paráda. Tak muzika pro tebe, měj se hezky a zas někdy, ahoj.
2: Dík, pane, čau.

0: Song United a to nejlepší od 90. let tady u nás na Radio Kiss, ale my teď šáhneme i o dekádu níže, než jsou 90. Zamíříme i do let 80. pode mnou už píseň, kterou myslím si, že poznáváte úplně všichni, a Petr jí chtěl.
1: Čau písáci a hlavně tobě Vojto do rádia, chtěl bych nechat zahrát písničku z filmu Rocky a bylo by to pro moji dceru Natálku. A taky pro moji manželku Teresku, která je teďka v práci na odpolední a dře jako kůň, nebo spíš jako kobylka. A taky by to bylo pro ženy kysáky, kteří mají teďka pohodový večer. Díky moc, Petr Plzeň, čau čau.
0: Survivor, Eye of the Tiger, teď už na Radio Kiss a taky na Pálavu. S rodinkou, totiž je tam Pavel a ladí nás. Tak i vám hezký večer.

0: Pojďme si dát další jukeboxovou hodinu pro dnešní večer, úterní večer, 21.00, aktuální čas a teď Mr. President.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Ladíte Kiss a pokračujeme dál v Juboxu. Co za další muziku mám pustit do našeho vysílání, prozradí dnešní oslavenec.
1: Čau, tady shodou okolností Radim, který má svátek 25.8., což je dneska, tak by si chtěl nechat zahrát písničku, protože před mnou dlouhá cesta a bylo by ta Summer Jam, jestli by to bylo možný, do Underground Project. Moc to budu posílat všem Radimům, který dneska měl svátek, ale taky to moc nehrotí. Tobě do studia, lidi, mějte se krásně, užívejte dne a zatím pa.
0: Tak pa, Radíme a všechno nejlepší k svátku teda, dáme song Summer Jam. Doufám, že nebude vadit, když jsem vybral verzi z roku 2003, takže nejenom Underdog Project, ale taky Sun Club. No a za chvilku zase vyberete vy buď někdo přes apku, nebo někdo na telefonu. Get on the floor. Put your hands up.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: A v Jukeboxu teď vítám Vencu, protože se dovolal do našeho studia. Hezký večer ti přeju, ahoj.
2: Uzdrav.
1: A Venca byl hrozně, ale fakt jako hrozně překvapený, že se dovolal.
2: No tak já jsem to zkusil jenom tak na blind a najednou si to zvednul, takže no, paráda.
1: Vidíš to, Venca úplně, ježišmarja, no neříkej, že jsem se dovolal, takhle to nějak bylo, viď? Takhle jsi to nějak říkal.
2: Jo, asi tak.
1: Tak Venco, ty jsi chtěl ode mě pustit song Tu kafe, mám ho nachystanej, tak kam poletí?
2: Ale prosím tě, bude to pro všechny řidiče kamionů, který mají stejně jako já před sebou celou noc za volantem, tak takový malý kafíčko, ať se nám dobře jede.
1: Jasný, a už jsi měl nějaký, ale dneska ne, předpokládám.
2: No, tak samozřejmě, bez toho bych ani nevstal.
1: A bude i v noci nějaká zastávka ještě na pumpě, co?
2: Jo, tak, bude muset. No,
1: taky. A kam jedeš až, když celou noc?
2: Ale prosím tě, já pendluju mezi Prahou a Rozvadovem.
1: Jo, takhle, Praha, Rozvadov. Tak za tu noc to dáš několikrát teda, co?
2: No, jasně, no.
1: Tak hezkou cestu ti popřeju a už ti tady jede kafíčko pode mnou, jo?
2: Já ti děkuju moc.
1: Už se vaří. Měj se, Venco, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Tu kafe teď na Radio Kiss a jedna noha. Tak hezký večer s nohou.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu, krásný večer stále přeju vám všem, kteří ho s námi trávíte a trávíte ho stále taky s Jukeboxem. Vy vybíráte, já hraju a kdo pak teď vybere a co vybere?
1: Ahojky, mohl by si prosím tě zahrát písničku od Dimitri Vega, Machina Time pro všechny, kdo poslouchá, včetně tebe do rádia. Díky Josef, ahoj.
0: Tak Josef, včetně mě, tak já děkuju moc, že i mě posíláš, tak já to pošlu zase na oplátku tobě, ale hlavně i vám všem a song Machina Time teď rozproudí náš éter na 2 minuty, to je pořádná, ale fakt jako pořádná nakopávačka.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jak se říká, někdo musí být první, někdo musí být i poslední. A poslední, kdo dneska na Kissu vybere muziku, tak to je Anička.
2: Ahoj, tady je Anička. Mohla bys mi zahrát, prosím, písničku ze Stranger Things Running Up the Hill. Bude to pro moje tři kámošky, Rosa, Ella a Sophie. Díky.
1: Tak děvčata, já vám to pouštím. Užijte si Kate Bush. Užijte si Kate Bush i vy všichni, kteří posloucháte. A to je z Jukeboxu všechno, ale jenom pro dnešek. Jakmile odstartuje středa, bude Jukebox noční. A to s vámi bude Lukáš Bláha. Teď už song Running.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Další hodina dnešního dne nám začala, tak vám všem krásný večer, sem při úterku přeju. No a pojďme si ten úterek tak jako lehce zrekapitulovat. Co tedy kromě muziky v téhle hodině uslyšíte? Martina Hovorku a taky naši ranní trojku. Ta řešila dneska ráno například želvy. Taky se nám lehce přeřekla naše Blanička a dozvěděli jste se i například, co se dneska 25. srpna zajímavého slaví. Kromě Radima.
2: Už si nám krásně připomněl, Romane, že dneska má svátek Radim, protože je 25. srpna a další se slaví Národní den, je to tady takhle přeložený, já to naschvál takhle přečtu, den použitého šatníku.
3: Jako second hand.
2: Jako second hand.
3: Jo, ale to jsem dlouho nebyl v sekáči a občas jsou tam hezký kousky, musím říct.
2: Já si třeba málo kdy pořizuju úplně nový oblečení. Hmm. Často si beru třeba od kamarádek a tak dále, protože je to zbytečný to kupovat.
3: No, je to vidět. Dneska je taky zároveň račí party, den raků.
2: Já jsem rak.
3: Výborně.
2: A taky je den zakladatelů Národní parkové služby. A jestli teda můžu, tak já bych hrozně chtěla vyzdvihnout, jak jsem byla teď v Krkonoších, tak tam, jak se o ten národní park starají, tam je to tak nádherný.
3: A co je na tom hroznýho?
2: Co?
3: Říkala si, že chceš hrozně vystihnout. Nebo vystihnout.
2: Hodně, aby, dobře, aby o tom věděli, protože opravdu se o to krásně starají. Ty značení, když tam udělají třeba lavičky na odpočívání a tak dále. Já jsem třeba byla někde na tripu ve Slovensku a tam teda vůbec ty značení tak krásný, jako u nás v Čechách nejsou.
3: Já bych řekl, že to je klenot právě České republiky a sám jsem někde čet, že jsme v tom jedni z nejlepších.
2: Ano.
3: Hlavně co se týče turistických tras. Ale to víš, no a hory a naše krásný český, teď to je nejenom co se týče Krkonoš.
4: Pravda, palec nahoru těm, kteří dávají ty značky, tudy hospoda.
3: Víš, jakou radost to udělá po dlouhý tůře,
5: no,
3: když ji najdeš?
5: Jo, jo, jo.
3: A nejvíc, když je zavřená.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Máme tu asi jednu osobu, která se bude trošku stydět. A nebo taky ne. Totiž naši posluchači si něčeho všimli ve vysílání.
2: Blanko, hulváky, ne hulkváky. To byl dobrý přeřek, fakt jako, zasmál jsem se solidně.
1: Myslíte si, že něco takového opravdu zaznělo v našem vysílání?
3: Ne, to neřekla.
1: Hulkváky?
4: No, já se obávám, že se něco stalo, protože hlasovek přišlo opravdu hodně.
5: Dobré ráno, doufám, že to byl jen Blanky přeřek, ale v Ostravě nejsou hulkváky, ale hukvaldy.
1: Ne.
4: Tak co tam je?
1: Hukvaldy ne.
4: A co to je?
1: Hulváky.
3: Hulváky?
1: Jo.
3: A co mají s těma hulkvákama?
1: Chcete si poslechnout Blanku Holoubkovou ze 7. hodiny raní?
4: Mm-hmm.
1: Blanka no. Teď poslouchá, je v news budce zavřená a chudák trne, co se stalo. Blani? Blani? Mám to pustit? Jo. Zprávy Rádia Kiss.
6: V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město je zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulkvákách.
4: Hulkváky. Ona myslí na kachnu, že tam
1: jo.
4: Kváká.
1: Kvak, kvak.
4: Blaní.
6: Bývalé střelnice v Hulkvákách.
1: To bude legenda. Přejmenovat Hulváky.
0: Ranní Kiss.
6: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: A to je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Co nás zaujalo na netu dneska v úterý 25. srpna?
3: Já bych se chtěla zeptat, jak třeba, jestli víte, jak rychle chodí želva?
4: No, tak jako docela může být rychlá mrštná.
3: Já jsem to studovala a ona může ujít až 500 metrů za nějakou hodinu.
2: Půl 500 metrů je co?
3: No 500, já jsem chtěla říct 500 metrů a pak jsem řekla jako půl.
2: Půl 500 metrů. Ujde za kolik?
3: Půl kilometru za hodinu. A proč se na to ptám? Protože někdo má doma pejska, jiný kočku, někdo želvu. No a jedna želva jménem Molly se vydala do světa a po dvou týdnech ji našli 20 kilometrů od domova.
2: To je zajímavý teda.

0: tebe zaujalo na netu?
1: Já to mám rychlý, stručný. Policie zatkla 200-kilového chlápka, který pašoval drogy v záhybech břicha.
0: Jo, takhle.
2: On si vyhrnul to břicho nahoru, tam si schoval pytlíčky a pašoval.
3: Tak a to tam připlác.
1: To musí být prohlídka, když to ty policajti hledají.
0: To je jo.
1: A brr.
3: Jak mu to mohli říct, prosím vás, zvedněte břicho?
0: Tak to já mám něco úplně jinýho. Přihlášky do AZ kvízu, teď tu ten nadpis, už Česká televize nepřijímá. Na účast by lidé čekali 6 let.
1: Wow. To jsem legenda. Nečekal, že je takovej zájem o to.
0: Takže si vemte, že tenhle pořad má 29 let historie. Za rok budou slavit 30. narozeniny. Neuvěřitelný.
4: Jak říkáme místu, kde se v uzavřeném prostoru vystavuje lidské tělo teplotě od 70 do 100 stupňů Celsia?
5: Spalovna?
0: Byla to sauna. Spalovna to nebyla.
6: Dvojku? Je to rozumné, Aleši?
7: Může být. Uveďte jméno norského black metalového hudebníka.
6: Michal David.
1: To je výborný.
3: Tam lítaly legendy.
0: Black metalový. Michal David.
8: Poprosím š jako škrr.
7: Jak se v dřívějších dobách říkalo obecnímu vězení?
0: Heleď, a teď nejvíc událost. AZ Quiz. A to je věc, kterou možná vůbec lidi neví. Jak vznikl tento název?
3: To nevím, tak od A do Z, ne, že všechno víš.
0: No,
1: to je dobrý, to mě nenapadlo, nikdy nevím.
0: A přitom je to tak jednoduchý. Spojili jste si někdy legendární jméno tohoto moderátora s tímto pořadem? Jak se jmenuje?
1: Míšo, jak se jmenuje?
3: No, jak se jmenuje?
0: Teď je to legenda.
3: Jak se jmenuje?
1: No, já vím.
3: No,
0: a sympatiák to je, teď na mě mrkáš.
3: Je to sympatiák.
1: No, jak
3: je
1: se jmenuje? Já ho vidím před očima, ale nespomenu si na jméno.
3: No.
1: Leš? Závora.
0: Závora. Hele, Aleši, jestli tohle slyšíte, tak to se musíte bavit teda.
1: Já se vám, Aleši, omlouvám, vy jste legenda, ale nevím.
0: Aleš
3: Zbořil. Zbořil.
0: A iniciály jeho jména? AZ. No, tak to tady máte.
9: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: V Číně se konají aktuálně sportovní hry mezi roboty, kteří soutěží hned v několika disciplínách, sprintují, boxují, skáčou do výšky, dokonce hrajou fotbal. No, Čína tímto chce celému světu dokázat, jak vyspělé roboty je schopna produkovat. A dokonce jeden z nich překonal i lidský rekord Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. Kolik má Usain? Myslím, že 9,5 a něco, nějaký drobky. A ten robot to udělal za 9,39. Takže je to jako opravdu voďobek, ale robot byl rychlejší než Usain Bolt. No ale není to úplně dokonalé, jak by se dalo zdát, protože roboti, byť samozřejmě dávají takovýhle rekordy k dobru, tak sem tam padají k zemi jako švestky. A nebo, já to viděl, on ten robot se rozběh, jak běžel tu stovku, tak si se to dal v rekordu, ale pak se nestihnul zastavit a narval to v obličejem do zdi. Takže není to úplně jako dokonalý, jak se zdá, ale já věřím, že tam ještě nějaký ty jedničky a nuly upravějí v tom nastavení a pak to bude už teda robot ze vším všudy.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Zbývá už jenom necelá hodina a odstartuje nám středa. My tu středu odstartujeme nočním juboxem. Těšte se na Lukáše, takže pokud budete napříjmu i po půlnoci, tak vám bude hrát songy, které vy si budete vybírat. Ale než Lukáš dorazí, tak s vámi bude Radek a Magda. Uslyšíte totiž to nej z dnešního odpoledního jumpu. A taky uslyšíte dnešní moudro. Ovšem, pozor, moudro ne Michala Kavalčíka, ten si užívá dovolenou, ale moudro Martina Hovorky.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
2: Píše tady Renata, že jí mrzí, že končí prázdniny, že si s dětmi užila nádherné léto, protože si mohla dovolit poprvé v životě 2 měsíce dovolené. Na to reaguje naše další posluchačka. Ahoj.
3: Cože? Jako fakt je někdo vzpruzený, že se blíží konec prázdnin? Jako z rodičů? Jako fakt? Ježišmarja, já se strašně těším. Klidně ať táhnou do ty školy už teď, když se doma hrozně nudí, kdo je má furt poslouchat.
2: Tak dobře, tak já jsem speciálně pro tebe, naše milá drahá posluchačko Janičko, připravil dnešní moudro dne.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Milí rodičové, do konce letošních letních prázdnin zbývá 6,5 dne. Je nejvyšší čas učitelům vrátit jejich děti.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Pojďme se teďka společně podívat na jedno velice známé přísloví, a to je jehlat hledat jehlu v kupce sena.
2: Přesně se nepřizekla úplně.
1: Škoda. Hledat jehlu v kupce sena, ano. No a teď si představte, že by to někdo skutečně zrealizoval. A to se povedlo jednomu vývojáři her počítačových, který prostě vytvořil hru, kde máš 5 milionů stébel sena a jednu jedinou jehlu. A ty takhle postupně vytaháváš ty stébla toho sena a hledáš tu jehlu. Buď jedna
2: Ježiš,
1: z nejjednodušších.
2: To musí být strašně zábavný.
1: To musí být hrozně zábavný, ne? To je takový to.
2: Já ti říkám, že za 3 minuty bych rozštípal mobil i s tou hrou, ty jo. A možná ne ani za 3 minuty, ty jo.
1: Při dnešní, je to...
2: Tam je ale další přísloví, že jo, trpělivost růže. A tam by to mohla být třeba další level.
1: Jo, člověče, to by mohlo být.
2: Jo, že by se hledala růže třeba.
1: Ono bys to konečně našel po těch 5 milionech stéblech. Bylo by to úplně poslední stéblo, ve kterého by, by ležela
2: by
1: ta jeho.
2: Hra pro mě.
1: A pak by ti to kliklo a takhle graficky by tam vyskočila ta růže.
2: Ty bláho. Tak tohle by nebylo vůbec, ale vůbec pro mě. Z mojí trpělivostí teda vůbec ne. A to už se to jako o dost lepšilo už oproti minulým letům.
1: Jo. My bychom asi přišli na jiný přísloví, který bychom rádi zrealizovali, viď?
2: Jo.
1: Jo?
2: Máme ho říct?
1: Řekni.
2: Dobře. Přátelé, představte si zrealizovat, a já myslím, že takhle se toho tam drží většina, když přijdete na swingers party. Protože já si myslím, že kdo dřív přijde, ten dřív, byť víte, se tady opravdu hodí jako ulitý.
1: Třeba se toho někdo chytne.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: song.
1: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
2: Ladíte Radio Kiss, my se teďka společně tady podíváme na jednoho kulturistu. Není to bohužel můj kolega Radek Hrdina, má k tomu ale už jenom krůček,
3: jenom
2: opravdu. Jenom krůček.
3: Dva, tři tréninky.
2: Přesně tak. Máme tady jednoho kulturistu, který se rozhodnul, aby vyhrál vlastně v té kulturistické soutěži, tak zkusil zavést vlastně takovou zajímavou dietu. Jo. Postavil jí na steroidech s pivem. Přihlásil se poté do soutěže a ku podivu prohrál.
3: Jako steroidy s pivem, jakože jed steroidy a ještě pil pivo.
2: Ty si pícháš steroidy, jo, to
3: jasný,
2: se nejí.
3: No. Jo, tak já promiň, já s tímhle nemám zkušenost, takže...
2: Tak je vidět, že k tomu máš opravdu daleko.
3: Ano.
2: Ale ano, steroidy se samozřejmě píchají, nebo nevím, jestli se to poliká v nějaký formě tabletek nebo něco podobného, ale kombinoval to s pivem, asi chtěl vidět, jestli prostě to nějakým způsobem...
3: Ale mě se přivedla na zajímavý nápad, přátelé, jako my jako pivní národ, a to nemyslím vůbec zle, prostě jsme první a to si nenechme nikdy vzít. Ty bláho, proč my nemáme nějaký takovýhle pivně kulturistický akce, kde by právě přijeli ty štamgasti, který by reprezentovali ty různý hospody, jeho kraje a vůbec okresy a právě by tam předváděli ty svý krásný kouzelný pivní bříška. Myslím to fakt dobrý.
2: Teď víš ta kombinace těch bicáků s tím pivňasem.
3: A najednou ta frajerka doma, která na něj koukala už x let třeba přes prsty.
2: Aha.
3: Jo, on by přijel s tím pohárem, s tou medailí.
2: Damn.
3: Jo, s tou mašlí zapíchnutou do pupku. A prostě by toho svýho pikolíka hospodskýho viděla zase trošičku jinak.
2: To je krásná představa. Kysáci, tak co jdeme do toho, ne?
3: Jsme Češi, tak šup.
1: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: My se teď podíváme za jedním pánem z Ameriky, který jakoby na nějakých zhruba asi 5 let prostě přišel o sluch. Jo. Bavili jsme se tady o ztracených věcech, když ztratíš sluch, to je strašná věc samozřejmě.
2: Třeba pro takového hudebníka, moderátora, nebo někdo, kdo potřebuje slyšet.
1: Jo, je to prosím, je to fakt smůla. Nicméně tento pán prostě furt mu to tak jako neštinkroval, říká, proč jako prostě neslyší, nebo slyší blbě jako hrozně. A tak zašel k doktorovi, že? Tam ho nějak zbádali a po pár minutách vzali pinzetu a tomu pánovi, prosím vás, z uší vytáhli špunty, na který on v roce 2022 zapomněl, když si je tam strčil a letěl do Austrálie na výlet. Během letu nebo prostě něco chtěl klid, že jo? Tak se prostě dal špunty do uší, blablabla.
2: Jak můžeš zapomenout na to, že jsi si strčila něco do těla?
1: No.
2: To je jedno kam, sorry, jako, to je fakt jedno kam. Prostě si něco někam nadspeš.
1: Já nevím.
2: A zapomeneš na to?
1: Třeba si myslel, víš, jako třeba si dal nějaký drinčík, něco, že usnul, prostě přiletěl na zem nebo dosedl na zem, že on si říkal, že má takový ty zalehlý uši, víš, jak třeba máš po letu nebo tak, jo. A ono furt ne, já ne, prostě, že já slyšel blbě a prostě zapomněl, že tam máš punty. Prosím vás, dávejte si na ty špunty pozor.
2: Ty jo, neházejte ty špunty z těch oken, pak to padá někomu do uší, ani neví, že to tam má, prosím vás. No ne, ale teď on mě právě otvírá tu konspirační teorii, jestli třeba Ludwig van Beethoven nebo náš Bedřich Smetana. Tam neměli špunty, chudáci.
1: Čověče, a nikdy jim to nevytáhl.
2: A nikdy jim to nevytáhl, a oni to takhle tak dohráli už prostě na hluchu.
1: No, ale tak aspoň, že to vstálo i tak.
2: Radši si ty uši překontrolujte.
1: A čistit.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: Odbíjí půlnoc, to znamená, že Kiss zase bude znít, jak to vy chcete mít. A Lukáš vám přeje hezkou už středu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: to mám zase odpočítáno, jsou tady noční juboxy na KISu, ty středeční, s vámi Lukáš Bláha výjimečně v tento den, protože Alex Kolva, ten se na vás bude těšit dneska ráno, bude součástí ranní trojky místo Míši. Tak to, abychom měli ty personály je takhle hezky splněny. No a jinak pojďme na ty zásadní věci, což znamená, že muzika, která se objeví v našem playlistu, tak ta pojede podle vás. Buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, a nebo zavoláte na číslo 210 323 323 přesně tak, jako už to udělal Petr. Ahoj Petře.
1: No já tě srdečně zdravím, legendo.
0: Já tebe taky. Jak se máš vlastně už při středě?
1: No, před chvilkou jsem dopracoval, chystám se do Pelechu, takže asi dobře.
0: No já si myslím. A ráno bude vstávačka, na kolikátou?
1: Sedmá.
0: Tak to je pěkný. Tak doufám, že tě Black Box za chvilku uspí tak, jako že to bude na čas, tedy ride on time. A pošlem to někomu?
1: Ale pošleme to všem, co musí makat, všem, co už makat nemusí, a chystej se taky na spaní. No a tobě, když nepohrdneš, a to si všechno.
0: No já touhle muzikou jako rozhodně nepohrdnu. Black Box, to je nádhera. Já jsem tuhle viděl Kamarád do deště 2 a tam přesně takováhle hudba zaznívala.
1: No veď právě, to je takový ten správný věk.
0: Ano, tak budem vzpomínat, jdeme na Black Box a Petře, tobě přeju samozřejmě pohodovou noc a ať se ti zdá něco pěkného.
1: Jo, díky, čau.
0: Měj se nádherně, ahoj a vám všem skvělou noc. Radio Kiss, to nejlepší od

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Ano, na tom se vůbec nic nemění ani pro středu 26. srpna. Jdeme se podívat taky poprvé do mobilní aplikace. Tam zaprvé přistál vzkaz od hasičů z Pardubického kraje, který chtějí zahrát nějakou písničku, výběr nechají na mě. A je to pro mě do studia, za což moc děkuju. A hlavně pro krásnou, milou a hodnou holku Jájinku. A že při ní budu stát, ať se děje cokoliv. No tak... Jo, tak doufám, že to tak bude. A co bude dál přímo za skladbu, tak to už je na Filipovi.
3: Ahoj Luky, přeju ti krásnou noc, tobě i kysákům všem. Ema, jestli bys mě tam mohl zahrát, tač deska, už jsem jí dlouho neslyšel, že bych tě mohl moc poprosit. Přeju tobě krásnou noc i mě, i všem kysákům, ať tam to prostě utíká, no. Všem, co kroutějí tím volantem, nebo tobě do studia, ti to uteče do 6 do rána. Jo, tak ahoj. Ahoj, Filip, tě zdraví.
0: Radio Kiss.

0: Jen pár vteřin před půl jednou musím v tuto chvíli všechny dnešní oslavence pozdravit. Ježíšmarja, nazdar Luďo, protože právě Luďkové mají dnes meniny. No a to, co pode mnou zní, tak to ne náhodou je melodie ze Sám doma, protože Kevin, tedy představitel jeho role Makulaj Kalkin, tak ten má dneska 46 let. To je neuvěřitelné, jak to letí. A hlavně letí to i v tom smyslu, že vlastně za 4 měsíce tenhle film bude dosti aktuální. No a jinak 26. srpna v roce 1948 přišla na svět slovenská herečka, diplomatka a politička Magda Vašáriová. No a 69 svíček z dortu, ještě ne 70, ale 69, sfoukne Alban Uzoman Wapa, který se narodil v Nigérii. Před začátkem své hudební kariéry studoval ve Švédsku stomatologii a vy už určitě tušíte, že mluvím o doktorovi Albanovi. Jeho průlomovým hitem bylo Hello Africa, ale opravdovou slávu mu přinesl až tenhle ten single. Tak se od dneska k jeho narozeninám dáme speciálně v remixu od pana Zaše. No a za chvilku další vaše přání 210-323-323 nebo apka.
1: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Dáváte si středeční noční juboxy z KISSu, no a pánem našeho éteru pro tuto chvíli už bude Jarda. Ahoj Jardo.
1: Ahoj.
0: Já tě zdravím, prozradíš, kde nás ladíš?
1: V Plzni.
0: V Plzni, no tak zdravíme. Pracovně nebo jak jsi na tom?
1: Pracovně.
0: Jo, a do kolika to dneska vidíš?
1: No ještě tak maximálně 2 hodinky.
0: No tak to je dobrý. To už zní rozumně.
1: No.
0: Tak prosím tebe, co ti na ty poslední 2 hodinky zahrajeme pěknýho?
1: Svaz českých bohemů.
0: Dobře, máš je mít, vohnouty.
1: Jo.
0: No a komu to pošleme? No.
1: Všem, co poslouchají, musí makat.
0: Dobře, no tak jo. Tak takhle jasně stručně.
1: Jo.
0: Jo, tak jo, tak ať ti to uteče.
1: Jo. A jsem rád, že jsem se dovolal.
0: No
1: to je to prvně.
0: Takže úplně premiéra.
1: Jo, premiéra.
0: Tak to je nádhera. Tak doufám, že se ti to zase povede brzo. Že to nebude moc dlouho trvat. No tak jo. Já jenom připojím tady k tomu songu takovou zajímavost. Já jsem měl kdysi, už je to docela dávno, jednu kolegyni, která přišla do práce takhle jednou, ona milovala vohnouty a přinesla si merch, tady tričko, a na něm bylo chci vohnout. Tak já nevím. Co vlastně chtěla, ale je to pěkný.
1: Záleží, jestli tam měla jednoduchý nebo dvojitý.
0: To je pravda, to vidíš, to mě nenapadlo. Ale myslím, že to bylo tenkrát dvojitý. Že to bylo opravdu název té kapele, ale to je... No.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Jukebox.
1: Máme teď na kysu, trošku hrábnem do strun, protože se mi tady sešly v mobilní aplikaci hned dvě přání směřující k tomuto žánru. Za prvé od Domči.
2: Ahoj Lukáši, já bych chtěl zahrát od Limp Bizkit My Way pro tebe a pro všechny, kdo mají dneska noční.
1: Já moc děkuju, no a snad ten bude vadit, že nakonec dáme přednost Linkin Park, já myslím, že to je celkem dost podobný. A ty si přeje Kuba a zdraví všechny, kteří jaksi se nám starají o úrodu, tak já je taky v tuto chvíli tam do všech vašich kombajnů a dalších strojů, které se starají o pole a podobně, tak zdravím a tohle už je vzkaz od Kuby.
3: Ahoj, poprosím o zahrátí nějakých Linkinů. Něco trošku na probuzení, ještě jsme v práci, zdravím všechny zemědělce a všechny, co ještě pořád makají a poslouchají Radio Kiss celý den, tak zdar.

0: Je tu jedna hodina otěže našeho playlistu. Držíte vy 210 323 323 nebo mobilní aplikace.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: druhé hodiny středečních nočních jukeboxů na KISu. Od mikrofonu vás moc zdraví Lukáš Bláha, doufám, že máte pohodový 26. srpnový den, který už je v kalendáři. No a pojďme se podívat na ty dvě možnosti, které jsou tady pro vás připraveny, abyste slyšeli vaši oblíbenou píseň. Buď nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, anebo vytočíte číslo 210 323 323 a pak se vám povede dovolat. A to se taky podařilo Petrovi. Ahoj!
1: Ahoj.
0: Ahoj Petře, kde pak nás posloucháš?
1: Teď jsem doma, opravuju klukový telefon.
0: Ale prosím tebe, byl šikovnej, jo?
1: Ale jo, a jenom výměna Face ID.
0: Tak to je dobrý, tak to by se mohlo povíst za chvilku.
1: Jo,
0: no tak jo.
1: Už finičuju.
0: To je skvělý. Tak jo Petře, tak držím palce a ti to za chvilku za tebou. No a ty jsi říkal, že by si rád slyšel něco od 3 šestek.
1: Ano.
0: A já mám pocit, že jsme dneska ještě neslyšeli nějakou opravdu pořádnou bombu, tak si ji dáme.
1: Jo, to by bylo úžasný.
0: Tak jo, komu ji pošlem?
1: Všem díkovským nasičům, mé milované ženě a hlavně starším žákům hasičského družstva v Zdíkově.
0: Dobře. Začne nová sezóna, nebo jak to je teďka vlastně?
1: No, teď už se to blíží ke konci.
0: Jo, takhle, už naopak vlastně.
1: Mm.
0: Zase zima, viď?
1: Jo, přesně.
0: To je hrozný. No jo, nedá se svítit za chvilku. Vlastně za týden, ještě za míň, už zasednou zase do školních škamen a všechno to začne na novo. No tak jo, tak jim posíláme aspoň muziku, do konce prázdnin. Měj se Petře nádherně a hezkou noc.
1: Jo, díky tobě, ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Ano, to je jedna velká jistota, no a pokud se zatím během noci z úterý na středu cítíte jaksi neprobuzení, tak myslím, že následující song, který si přeje Duške, ten to všechno obrátí.
2: Nazdar, Luke, přeju krásný večer. Mohl bys tam zahrát od Focuse Solar System. Bylo by to pro tebe do studia, pro všechny, co jsou na noční a pro všechny dobrý lidi. Dík, čau, Duške.
0: Radio Kiss.

0: Přesně v půl druhé posloucháte písničky na přání neboli noční žuboxy na Kisu. No a je pravda, že dneska tady jaksi ještě nezazněla v éteru, nebo nezaznělo v éteru žádné přání od ženy. A to bychom měli napravit, protože právě 26. srpnový den je den rovnosti žen. Tak jestli nás teď nějaká poslouchá, měla by se ozvat, ať už přes číslo 210-323-323, anebo přes mobilní aplikaci, abychom to jako hezky měli genderově vyvážené. Jinak mimochodem, já jsem k tomu ještě našel jednu zajímavost, že údajně ženy iniciují 7 z 10 rozchodů. To znamená, je tam určitá převaha, tedy ta rovnost tam v tomhle případě není. Údajně je to hlavně z toho důvodu, že se snaží, komunikují, dávají šanci a stejně mají pocit, že jsou v tom sami. Tak právě v tomhle případě to je jeden z důvodů, proč ženy častěji říkají dost a nás muže opouštějí.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To

0: To byly Urban All Stars a já jsem moc rád, že jste na KISu vyslyšeli mé výzvy, aby se ozvala nějaká ta žena, proto se ptám, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Andrea.
0: Ahoj, Andreo. Jak pak se máš takhle už při středě?
1: Tak pracovně.
0: Pracovně. Co pak děláš? Je to tajný nebo prozradíš?
1: Není. V Kavaliéru děláme plasty.
0: No,
1: plastový výrobky.
0: Jasně. A jde to od ruky dneska?
1: Tak pomalu.
0: Jasný. A do kolika to potáhneš?
1: Do šesti.
0: Tak to jsme na tom stejně. Tak doufám, že nám to uteče. Prosím tebe, ty by si ráda slyšela Veronu, je to tak?
1: Ano.
0: Tak jo, dáme na mě Nečekej. A někomu extra to zahrajeme?
1: Ještě pro kolegyni Zdeničku, aby nám to dohromady uteklo.
0: No jo.
1: Jsme bez domu.
0: Jasný. Holky, tak Zdeničko, pozdravujeme, ať to vydržíte, no a hlavně, ať to máte brzo za sebou. A zítra zase musíte znovu v noci? Nebo?
1: Zítra, jo, ještě jednou,
0: tak doufám, že to, že to opravdu rychle uteče. Užívejte potom volno a mějte se krásně, hrajeme Veronu.
1: Díky, moc si taky.
0: Za málo, ahoj.
1: Ahoj. Radio.

0: Noční Jukebox.
1: No a ty středeční na KISu nám, vypadá to po výzvě, převzali nadvládu nad nimi ženy, protože ozvala se do mobilní aplikace taky Anet a navíc si jednu holku, jednu takovou šikovnou, která umí různě na koncertech plavat mezi diváky ve vzduchu a tak podobně. No prostě energická Pink.
2: Ahoj, já bych chtěla zahrát pro moji kamarádku What About Us od Pink. Jen tak pro radost, protože ji mám moc ráda a tak. A pro všechny kysáky. Ahoj.
0: KISS. Radio KISS.

0: Máme téměř 2 hodiny šéfy playlistu KISSu, tak zůstáváte vy, proto objednávejte, ať si uděláme parádní noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.